se mi dít i to, co ani nečekám.

0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
1: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
2: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On Air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už nyní přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si oni ale

0: Celková hodnota celého transferu se po započtení všech smluvních bonusů může vyšplhat až na 140 milionů eur. V zápětí vedení Realu oznámilo, že s předstihem prodloužilo kontrakty s hvězdným Brazilcem Viniciem Juniorem až do roku 2032. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V Tučapech na Táborovsku už kvůli suchu musí vodu dovážet cisternami. Obecní zdroje totiž vyschly po odlesnění krajiny zničené kůrovcem. Lidé zatím nic nepoznají. Voda se doplňuje přímo do vodojemu. Trvalým řešením má být nový téměř 8 kilometrů dlouhý vodovod za 47 milionů korun. Hotový bude příští rok. Končím počasím. Dneska se výrazných srážek nedočkáme. Na jihu nás podle předpovědi čeká povětšinou polojasno a denní maxima mezi 25 a 28 stupni.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Snídaně šampionů. Krásný dobrý ráno a krásný pátek konečně. Dneska je všechno jinak. S váma Jasmin a Filip. Ahoj, Fílo.
0: Krásné ráno.
3: Michal s Davidem jsou fuč a tohle je naše premiéra, co takhle solo vlastně.
0: No tak se tady užijeme v pátek. Trošku jsme si říkali David s Michalem pryč zrovna ve stejný termín. Náhoda? Nemyslím si, ano.
3: Přesně tak, užijeme si to a bereme vás sebou. Tohle je Rieb. Ina a Seš, tak mají báry právě teďka na Hit Radio.
2: Hit Radio Faktor. Baby.

0: Yeah, Adam Levine, Jim Class Heroes a jejich Stereo Hearts. I takhle zní páteční hit rádio 8 minutek po 6. hodině. Dneska mimochodem, když říkám pátek, tak to není jen tak obyčejný pátek, protože dneska je oficiálně den Marka Ztracenýho. Večer se na Letenský pláni v Praze opravdu přepíšou dějiny české hudby. Tam, kde koncertoval třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, tak dneska vystoupí jako první český interpret právě Marek Ztracený. To je, myslím, Fílo, dobrý prvenství, ne?
1: No to je krásný prvenství, hlavně teda, co mně přijde opravdu úctyhodný, vyprodat prostě několikrát ten Eden a potom jít na tu Letenskou pláň a určitě musel ohledně toho být i stres, jestli přijde tolik lidí, protože to je obrovský prostranství, takže klobouk dolů za to, za tu odvahu a samozřejmě odměnou za to, že bude hrozně moc lidí. Já se teda přiznám, že já nejdu, ale jenom proto, že nemůžu, ale jinak se těším na nějaký videa z Instagramu, tam toho bude určitě hodně.
0: To podle mě bude Instagram úplně zaplavený. Opravdu nebude to žádná komorní akce, je tam obrovský areál, tu techniku přivezlo přes stovku kamionů, očekává se přes 70 tisíc fanoušků, takže jsem zvědavá i na tu atmosféru, která podle mě i z těch videí na vás všechny půjde. Každopádně, kdo tam půjdete, tak si to moc užijte. On sám Marek říkal, že tam asi přespí v noci na dnešek, aby si tu atmosféru užil, což doufám, že neudělá, protože to by byl teda dobře rozlámaný. Nicméně opravdu, kdo tam vyrážíte, moc si to užijte a kdo jste tady teďka s náma, tak si dejte Dana Bártu On My Head právě teďka na Hit Radio 10 minutek po 6. hodině. Krásný ráno.

0: Faithless na Hit Radio. 6 hodin 15 minut. A jejich New Religion. Pamatujete si, jak jsme se báli, že nám umělá inteligence vezme práci? Tak Elon Musk, ten už je o krok dál zase. On teďka říká, že jednou, neřekdy, jednou, což může být brzo, může to být za dlouho, nevíme, bude mít v hlavě čipy, který nám dají skoro nadlidský schopnosti. Jo, že budeme něco jako bohové vlastně. Podle něj by totiž Neuralink neměla jednou jenom pomáhat lidem po úrazech nebo s ochrnutím, ale opravdu by mohla výrazně posílit schopnosti zdravých lidí pak už. Třeba paměť, učení, komunikaci s počítačem a kdo ví, třeba prej i něco víc.
1: Já jsem právě spojil tyhle dvě věci, jak jsi řekla, tenhle nápad a okamžitě jsem to dal do AI, kde jsem jako napsal, co můžou způsobit čipy v hlavě, ale jako hned první věc právě ta pozitivní je tlumení příznaků nemocí, což by tady mohlo být jako opravdu skvělý. A kdo ví, třeba jako se s tím vynalezne i teleport, prostě si řekneš, rozumíš, chci být doma, 3, 2, 1, a nebude se pak řešit, jestli bydlíš v Praze nebo 10 kilometrů za Prahu, protože ty se přemístíš hned.
0: To by bylo hodně cool. Já se přiznám, že jsem fakt rozpolcená, jo? Protože na jednu stranu je fakt úžasný tohleto, že to někomu vrátí zrak nebo možnost se hejbat. Na druhou stranu jako znáte lidi. A taky si říkám, jestli to není past, jo? Jestli to není takovej způsob, jak z nás udělat zaměstnance na 24 hodin denně. Jo? Že nebudeš vlastně zapomínat na nic, žádná prokrastinace, jenom pojedeš na výkon. Já třeba jako ráda zapomínám ty věci, ty blbosti. Jo? Nechci, aby mi to někdo měnil v té hlavě.
1: Já zapomínám furt, no. Hele, víš, co je nejhorší na tom, kdyby nám dal Elon Musk prostě čipy do hlavy?
0: Ano.
1: Že on tě může takzvaně vypnout, jo? Takže on se prostě usmyslí, vypne ty, co nepotřebuje, co nemá rád a má klid. Akcie půjdou nahoru zase.
0: To je fakt, tak díky, že jste s náma. Za chviličku nás čeká třeba tohle. Dua Lipa. Love Again. Budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Takže na tohle všechno si můžete počkat už za pár minutek na Hit Radio.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
6: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
12: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
11: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
13: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Táborsku v Sezimově Ústí. Nově se pracuje v Budějovické a také v Okružní ulici. No a opatrně v Třebíči, kde se opravuje vozovka v Kosmákové ulici. Je neprůjezdná.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: play Little Sims Burna Boy We Pray na Hit Radio. Minutku před půl sedmou. A Filip pro nás má
1: ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení, protože její šéfkuchař hostům servíroval desert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. Žena z amerického státu Colorado se kvůli svému dlouhému jménu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž ve formulářích musí různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde prý o stejnou osobu, ale o dvě. Pojišťovna ji tedy odmítá platit plnění. No a na závěr smutný příběh, jako bych se viděl. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionu korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. No ale představte si, šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Protože banka to odmítla s tím, že lhůta pro směnu vypršela v prosinci 2011. Takže on má teď liry za 1,7 milionu korun a oni mu je nechtějí vyměnit v bance.
0: Tomu se říká pech, no. Jakože nevím, co ten člověk provedl, že ho karma takhle trestá. Myslím si, že by to byl i náš případ, jo? Že umíme být takovýhle smolaři. Takže přejeme aspoň vám o něco šťastnější pátek. Snad tomu pomůže i Dr. Alban. It's my life. Minutku po půl sedmí, takže krásný ráno z Hit Rádia.

0: 7 minut po půl sedmí, tohle byla Olga Lounová, jsem optimista na Hit Radio. Než vám řeknu svůj překvapující objev neobjev, tak se zeptám, co teplého pijete, když je vám špatně? Fílo?
1: Většinou doma buď heřmánkový nebo mátový čaj.
0: Takže čaj necháme prostě. Mně přijde, že existují v dnešní době čaje úplně jako na všechno, jo? Když jdu třeba drogerii nebo lékárnou, tam máte čaj na spaní, na trávení, na nervy, na kašel, na detox, prostě na všechno. A když říkám na všechno, tak myslím fakt na všechno. A možná jste to už někdo viděl v nějaký drogerce, ale já to viděla poprvé a úplně mě to sejmulo. Já jsem narazila na čaj s názvem Hladké pozadí.
1: Počkat, co to jako znamená, že to jako člověka pročistí, nebo ti vypadají z toho jako, víš co, ochlupení, jako vypiješ čaj a najednou jako...
0: Přijde mi to šílený, nevím, co si pod tím představit, říkám si, co bude jako dál, čaje na tchýni, čaje nevím na co, fakt je to hrozný, zajímalo by mě, kdo tyhle názvy vymýšlí. Nicméně, asi sedí někde v marketingovém oddělení, někdo, kdo si řekne, tak čaj na chlupatou prdel, s ním moc tvrdě, dáme tam hladké pozadí. Tak si říkám, jestli jste vy někdy viděli nějaký divný název něčeho, co jinak je zcela normální, tak budu ráda, když nám to dáte vědět. Ty jsi neobjevil nějakou jako jinou podivnost třeba?
1: Ne, já tady čtu právě ten čaj, víš?
0: Jo, už máš?
1: Na co to je? A tam píšu, jako, že to je bylinný čaj se svízelí, to nevím, co je, jo, ale který podporuje činnost lymfatického systému a kopřivou, která přispívá k vylučování vody z organismu, vitalitě a svěžímu vzhledu pokožky. No tak prostě jako to je, že budeš mi jako hladkou tu pokožku, oni mysleli, ale je to teda divný, no. Hele, já jsem narazil jako na takový ty čaje jako proti stresu a tak, ale mě by opravdu podle nějaký studie zajímalo, kolik toho musíš vypít,
0: no to
1: aby to teda na ten stres mělo nějaký vliv. Ale jak jsi říkala, tak ten marketing je potřeba, i ty tablety lidi berou, ale já tomu moc nevěřím.
0: Kolik toho musíte vypít na stres, to nevíme, ale víme, kolik musíte poslouchat hudby a my jí máme dost. Za chviličku Sunrise Avenue, taky Shakira, její Zoo a podíváme se i na dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
8: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
7: Stand-up, balet, timber sport.
8: Zážitkový doprovodný program.
7: A 7 skvělých koncertů.
8: Hlavní hvězdy.
7: Totální nasazení. A David Kraus.
8: A Gypsy Brothers.
7: Přijďte na festival.
8: Mirotické setkání, loutek a hudby.
7: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
9: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu máme teď hlášenou na Táborsku. Pozor u obce Čekanice, kde osobák srazil srnku. A bourá se taky v Jindřichově Hradci. Tam si dávejte pozor na příjezdovce od Otína.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Krásný ráno z Hitrády a tohle byly Sunrise Avenue. S váma Jasmin a Filip. Dneska večer se na Letný přepíšou český koncertní dějiny. Na Marka Ztracenýho na Letenskou pláň dorazí kolem 75 tisíc lidí. Chápete to? 75 tisíc. To je neskutečný číslo. Já mám pocit, že ten DAF se vždycky a asi na všech velkých koncertech rozdělí na dva úplně odlišný tábory a druhy. Jo. Že ta první parta to jsou takový ty bojovníci, co stojí u těch zábran už od oběda nebo od snídaně klidně. Nepijou, nečůrají, nechodí prostě na záchod a fakt tam jenom stojí, aby potom byli co nejdřív, nejblíž tomu interpretovi. No a pak jsme tam my ostatní, já se tam taky řadím, co stojí vzadu s nějakou klobásou, nějakým pivkem, čímkoliv a jsou v pohodě, jo.
1: Já teda taky si stoupnu raději dozadu, protože to davový šílenství nemám rád a hlavně bych si tady nikam nestoupnul. Já si myslím, že ty lidi tam klidně můžou stát už teď, to by vůbec nebylo jako vůbec nic divného. A co mě taky přijde ještě jako zajímavý na tomhle koncertu, já když my jsme se tady bavili, že tam byl kdysi Michael Jackson a Rolling Stones, ano. Myslím, že nikdo jiný tam ani nevystupoval. No a Michael Jackson, tak to právě bylo 7. září 1996, tehdy dokonce na ten koncert dorazilo přibližně 120 tisíc diváků, takže Mára samozřejmě klobouk dolů, ale ještě to může posunout třeba za rok, za dva, že by tam bylo přes 100 tisíc lidí.
0: No tak uvidíme, třeba se to podaří. Nicméně už těch 75, to je teda neskutečný číslo. Tak dáme si Marka live tady, live z Edenu. Stále věřím, já si myslím, že můžem. Tak pojďme na to a kdo se dneska chystáte, tak si to moc užijte.

že tu moc letí. Že je to včera, co jsme byli děti.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné. Nahoru, dolů, jak na trampolíně. Možná jsem blázen, ale stále věřím.

pár snů po čase zhaslo. No to, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Možná jsem blázen, ale stále čekám, že se stane, co jsem doufal. Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to

Dámy a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho s náma! Připravte se! Raz, dva, raz, tři!

0: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí, jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky, neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají,

0: Kání proti Teplicím trest na dva soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na jeden. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků v Brně pokutu 300 tisíc korun, domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Neděle na Kratochvíli bude patřit do stihům. Na jediném jihočeském závodišti u Netolic se poběží už 62. ročník tradičního mítingu. Na startu bude 640 koní a čeká nás 7 závodů, včetně překážkových. Celková dotace je rekordních 410 tisíc. První doskyh začne v 1 odpoledne, hlavní steeplechase pak ve 4. Dáme si i počasí, dneska to vypadá dobře, stupnice teploměrů se dostanou v uvozovkách jen na 28, ale přeháněk se nedočkáme, vydrží polojasno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Krásný dobrý ráno, krásný pátek. S váma dneska Jasmin a Filip. Fílo, ahoj.
0: Krásné ráno.
3: Já se vás chci zeptat, pamatujete si, jak jste jako děti chtěli dělat úplně všechno, co dělali dospělí? U mě to bylo i včetně domácích prací, dneska je to úplně jiný příběh. Ale víc za chviličku, teďka už Jay-Z, Linkin Park a jejich Numb.
2: Hit Radio Faktor.
4: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Jay-Z, Linkin Park a Hit Radio. 6 minutek po 7 hodině, krásný ráno. Já se vám musím svěřit. Kdo máte malý děti, a nebo třeba malý sourozence, jako mám já, tak mě pochopíte. Já jsem včera hlídala 10letou ségru a byla naprosto úžasná, jo, až mě to překvapilo. Ona se chtěla zapojit úplně do všeho. Chtěla se mnou utírat stůl, chtěla mi pomoct v kuchyni, chtěla zametat. Prostě měla pocit, že jako největší radost na světě je dělat domácí práce. A ještě k tomu bez odmlouvání a bez odmítání mě asi půl hodiny drbala na zádech. Prostě takový jako můj malej otrok, ale dělala to s láskou. A mě to úplně připomnělo mě. Já, když mi bylo taky nějakých třeba 10 let, tak jsem dobrovolně žehlila, jakože mě to opravdu bavilo. My jsme doma měli takový to křeslo, co možná znáte všichni, takový to křeslo, kam hodíte prostě vyprané oblečení a je tam toho halda. A vždycky, když odešla máma do práce, tak já jsem to všechno vyžehlila, jo, a každý mě vždycky chválil to, že jako to nebylo vyžehlený dobře a mama to musela dělat znovu. To je věc druhá, ale strašně ráda jsem pomáhala. A zajímá mě, jestli to tak má každý dítě, nebo jsme jenom jako divná rodina.
1: Spíš jste divná rodina. Hele, jako, já si myslím, že to možná bude tím, že to mají ženy hodně takhle s těma domácíma pracema. Nespomínám si, že já bych někdy chtěl uklízet, bohužel mi to vydrželo i doteď, což způsobuje největší rozpory v domácnosti, nevím jak u vás, že prostě jako půlku dnes byl doma, co jsi udělal dneska v domácnosti?
0: Jasně.
1: Jo, a já řeknu, vysál jsem, jenže tím vysavačem to trvá jako 5 minut, že jo? No takže já jsem asi měl, když jsem byl malej, že si budu moct jíst, co chci. Teď mě to dohnalo, jsem tlustý jak prase.
0: Ježiš, a kecej. No tak jak je to u vás doma? Pomáhají vám děti rádi a s čím případně? Protože u nás opravdu, za mě to byla ta žehlička a za ségru teda zametání a utírání nádobí. To ona jako miluje a opravdu jí k tomu nemusí nikdo přemlouvat. Takže číslo k nám 777-937-777 a dejte vědět, co vaše děti, anebo jaký jste byli vy takhle za mladé. Jo? Do té doby před náma třeba Alan Walker a právě teďka Sia na Hit Rádiu.

0: I ve čtvrt na osm ladíte Hit Radio. S váma Jasmin, taky Filip a tohle byl Alan Walker. Já jsem vám tady říkala o tom, že u mě dneska spala desetiletá ségra a překvapilo mě, jak strašně ráda pomáhá s věcma, jo? Že opravdu chtěla utírat práh a dělat nádobí a zametat a prostě vůbec jí to nevadí a dobrovolně pomáhala. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem taková, mi došlo, byla taky, ráda jsem vždycky žehlila, pomáhala mamce a tak. Ono to pak možná zmizí v průběhu života, ale jako děti jsme to tak měli. A ptali jsme se s Fílou vás, jak to máte. Do toho Fílovi ale se ozvala mamka. Tak co ti napsala mamka?
1: No, mamka napsala mě tady na WhatsAppu. Já tady pomáhala mamince vždycky už odmala a to po mně nikdy nic nechtěla. Byla to radost ji ulevit. Tak to je jako hezký a myslím si, že to mamince teda vydrželo doteď, ale teď už ulevuje sama sobě, no. Mm-hmm. Ale tatínek hodně pomáhá u nás doma, to zas musím říct. Tak co nám psali posluchači?
0: Tak Luca třeba píše a ta trošku vyvrací to, co jsme se tady bavili o tom, že to možná dělá jenom ženy, že to takhle baví. Dobré ráno, syn mi rád pomáhá při pečení, toho opravdu baví. Já zas milovala péči o zvířata, ještě ráno před školou jsem běžela nakrmit králíky, jen když byli pak ježiši, na talíři a otec s bratrem si neodpustili. To je dobrá bobinka. Tak to mi dost zhořklo, tak to chápu, měla jsem podobnou zkušenost. Tom píše, ahoj šampioni, možná jsem také divný, ale i mě v dětství bavilo uklízet a rád se mamince pomáhal. Míša. Ahojte, u nás jsme s bráchou taky rádi pomáhali, ale každý jen s tím, co ho bavilo. Brácha s mamkou rád vařil a já jsem s taťkou hrozně ráda opravovala kola, promazávala řetězy a štípala dřevo. Tam to bylo úplně prohozený, čověče.
1: To se může hodit, ale taková žena do domácnosti.
0: Další zpráva, dobré ráno, moje dvouletá dcera už pomáhá také. Dělá se mnou kávu, dává věci do pračky, ale co mě dostává nejvíc, je její péče o její malou tříměsíční sestřičku. Pomáhá přebalovat, krmit, to mě dostává. Ty bláho, tak dvouletá dcera, že pomáhá přebalovat, to je teda hodně hezký. Pak tady máme třeba hlasovku od Zuzky. Je, chviličku, zapnu mu a jdem na to.
2: Tak my jsme byli tři ségry a každý pátek jsme museli gruntovat. Každý pátek. A mamka tam měla vždycky samý ty mističky, sloníky a to jsme museli vždycky vymejvat. Takže od té doby já doma nemám vůbec žádný ty serepetičky, nic, maximálně je tři orchideje a tím to hasne. Tady z toho jsem se vyléčila a musím říct, že moje děti, dcera je taková, že ty se do ničeho nechce, ale syn, když řeknu, udělej myčku, udělej sušičku, tak normálně jde a uklidí to, ale dcera, to je dílo. Tak ahoj, dneska.
0: To je dílo. No tak chvíle, to musíme trošku tady převrátit, to, co jsme říkali. Jo? Takže
1: no,
0: chlapi pomáhají víc teda, podle všeho.
1: No tak já tam nespadám do té kategorie, bohužel. Takže, ale chlapi, držte tohleto prostě v dobrý rovině, to vám doma pomůže. A ženský, zamyslete se nad sebou, hlavně vy mladí.
0: Ne, bylo hezký slyšet, že nás to tak mělo víc a nebojte se, kdo ještě třeba nemáte děti nebo je máte hodně malý, tak moje ségra je generace alfa a ráda pomáhá, takže myslím si, že v téhle generaci to ještě taky bude. Teďka už Alvaro Soler, La Cintura, právě teďka na Hit Radio.

0: Rosler, La Cintura na Hitradiu. S váma Jasmin, Filip, za chvíli taky tohle. Ale Farben, Ilira, bude taky Robbie Williams. A jeho Supreme, na to si rozhodně počkejte. Bude taky doprava a samozřejmě soutěž Rychlá pětka o 7:30, takže s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog!
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
15: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na dálnici D3 v úrovni Tábora. Osobní auto tam najelo do svodidel. A pozor taky v Třebíči, kde hlásíte odstavený traktor. Překáží tam v Suchenyově ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Robbie Williams, Supreme v éteru Hit Rádia a teďka už má pro nás Filip.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedno kalifornské knihkupectví obdrželo nečekaný balíček. Uvnitř byla kniha, kterou si někdo odnesl bez zaplacení před 40 lety. Neznámý odesílatel přiložil omluvný dopis a 100 korunový, respektive dolarový ekvivalent jako náhradu za způsobenou škodu. Majitelé přiznali, že podobný návrat ještě nezažili. Britka ve věku 97 let znovu překonala vlastní světový rekord. Připoutaná na křídle letadla absolvovala takzvaný wing walking, tedy akrobatickou disciplínu během letu. Dokázala, že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro splnění odvážných snů. No a na závěr, australský řidič zažil pořádný šok, když otevřel přihrádku před spolujezdcem, místo dokladu na něj vykoukl velký had.
0: No tak to ne.
2: Na místo dorazil potom teda odchytář, který hada bezpečně odstranil. Ono, v Austrálii se to děje poměrně běžně, že jo? Jestli jste viděli kdysi na Discovery, tak tam byly tyhle ty lovci hadů, přišli do obýváku, krajta, jasně, tu máme prostě za sedačkou tamhle, jo. Přišel, dobrý, hotovo, $100, čau.
0: Já mám strašnou fobii z hadů od doby Harryho Pottera a toho baziliška tam. Od té doby já je jako nezvládám, takže já bych do toho auta nesedla. Zajímalo mě, jak se tam jako dostal. Nicméně, jestli vy v tom autě teďka jste, tak naopak nevystupujte. Protože za chviličku nás čeká soutěž. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů, jejich taky dlouhodobou kondici. A k tomu unisex parfum Sandalwood Violet Leather. Takže pokud chcete mít o něco hezčí pátek a vyhrát si tohleto všechno pro sebe, tak pište chci soutěžit právě teďka na 777 937 777. Teďka už Kemret, Be Mine na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 37 minut k tomu, vy posloucháte Hit Radio, tohle byl Kamret a my jdeme na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže. Připomínáme, že Thomas Arsov je jeden z vůbec nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval svoji vlastní kosmetickou značku a radí dneska tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. A o tohle si dneska zasoutěží Káťa. Káťo, ahoj!
2: Ahoj.
0: Ty teďka razíš do práce nebo kam frčíš?
2: Ano, do práce. Odložila jsem děti a frčím do práce.
0: Mm-hmm. A hodilo by se ti teda něco na vlasy, trošku to jako přikrášlit?
2: No, jak jste říkali, že by něco vyhrát pro sebe, tak si chci vyhrát něco pro sebe.
0: Jo, to je hezký. Tak držím moc palečky, ať děkuju. To vyjde. A jdem na to, jsi připravená?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaký zvíře má na nose roh?
2: Nosorožec.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje kreslená Disney rybka, kterou hledal její tatínek?
2: Nemo.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
2: Tramvaj.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejznámější česká vánoční ryba?
2: O kapr.
3: Výborně. Tak jdeme
0: tak?
3: Na poslední otázku.
0: Poslední otázka, pátá. Záludná, Káťo.
2: Jo.
3: To zní těžký.
0: Kolik je polovina z 80?
2: A polovina z 80 je 40, doufám teda.
0: Je to přesně tak! Káťo, je to tvoje, vyhráváš produkty od Thomas Arsov. Moc ti gratulujem.
2: Já moc děkuju a moc mě mrzí, že teda se mnou nejsou tady děti, protože ty jestli chtějí soutěžit.
0: A kde jsi vyložila?
2: Na Příměstském táboře.
0: Jo, takhle.
2: Kvůli
0: no tak pokud jim můžeš volat, i když jsou na táboře, tak jim to dej vědět, nebo jim to dáš vědět
2: já
0: potom.
2: Já jim to pustím, já se to pak najdu na tom a pustím jim to.
0: Podcastech Hit Radia. OK, ano. Tak ale moc ti gratuluju, užij si výhru a zvládni to dneska v práci. Ahoj.
2: Děkuji moc krát, mějte se, ahoj.
0: Ahoj. No další rychlá pětka, zase v pondělí.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
10: A platí to už roky, i když jsem starší.
11: Dveře a podlahy od mýho táty.
12: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
13: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
12: www.dveřepodlahy.com.
14: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
18: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstraňování následků po nehodě vás taky teď může zdržet na dálnici D3. Pozor v úrovni Tábora, kde havaroval osobák. No a opatrně taky v Bechyni, kde se bourá v Libušině ulici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: 10 minut před 8 hodinou posloucháte Hit Radio a tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. Pánové, až budete mít dneska pocit, že randění je v dnešní době občas peklo, tak já mám pro vás dobrou zprávu, jo. Ve srovnání s některýma samcema v přírodě jste vlastně vyhráli jackpot, a to opravdu, protože jako my lidi, ženy, co můžeme udělat špatného? Tak můžeme vás ghostovat, jasně, můžeme jako neodepsat, asi by se našly další věci, ale pořád to není tak hrozný, jako to je v přírodě, jo, protože co jsem našla? Kudlanka. Jo, to zelený, ošklivý, dlouhý malý.
1: To se žere normálně, že jo?
0: To normálně se žere, ale po páření. Takže ona se jako udělá si hezky a pak prostě nazdar. Chobotnice, typnul bys, co umí tato frajerka, Fílo?
1: Chobotnice, ta se omotá normálně kolem, ne prstu, ale kolem chapadel.
0: Ano, umí samce opravdu uškrtit, když jí moc obtěžuje, jo? Takže to je taky mrcha. Některé ryby, ty... Já už se fakt musím smát. Předstírají uspokojení a potom odplavou za někým lepším. Nějaký jiný pan ryba, jo?
1: Tak to už je podobný člověku, trošku ne.
0: A některý samice žab, ty radši předstírají smrt, než aby skončili s nápadníkem, který se jim nelíbí. Chápete to?
1: Tak ženský předstírají spánek nikdy, že jo, žáby to posunuli na další úroveň, rovnou jsou mrtví. To je dobrý.
0: Přijde mi to šílený, jakože sorry, to, že vám my ženy neodpovíme na zprávu, to je vlastně podle mě úplně v pohodě ve srovnání tady s chobotnicí, kudlankou, žábou, rybou, jo?
1: No tak některý ženský taky můžou kousat, že jo, co si budeme povídat.
0: No buďme rádi za to, co máme a taky za to, co bude, protože právě teďka Black Eyed Peas na Hit Radio, mimochodem v týdnu, tady teďka jejich producent vystupoval v Praze se svojí vlastní kapelou Butterfunk Family. My se trošku známe přes přítele, takže jsem došla a je to teda velký šéf. Byla to neskutečná hudba, ale teďka už teda let's get it started!

0: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
3: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
2: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemědělka.cz.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásný pátek, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Červeného kříže i policie v souvislosti s neštěstím na jezeře Most. Při úterní bouřce tam jeden paddleboardista zemřel a po druhém policisté stále pátrají. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody, občerstvení a v záloze bude kropící.

0: Už pojďme na zprávy z regionu.
1: V Tučapech na Táborovsku už kvůli suchu musí vodu dovážet cisternami. Obecní zdroje totiž vyschly po odlesnění krajiny zničené kůrovcem. Lidé zatím nic nepoznají. Voda se doplňuje přímo do vodojemu. Trvalým řešením má být nový téměř 8 kilometrů dlouhý vodovod za 47 milionů korun. Hotový bude příští rok. Končím počasím. Dneska se výrazných srážek nedočkáme. Na jihu nás podle předpovědi čeká povětšinou polojasno a denní maxima mezi 25 a 28 stupni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Snídaně šampionů. Krásný páteční ráno vám přeje Jasmin. Michal s Davidem jsou někde pryč ve stejný den, prej ne spolu, ale jako moc bych jim nevěřila, ale mě to nevadí, já tady mám Fílu, ahoj.
0: Krásné ráno, já je viděl, jsou spolu normálně.
3: Ať už ladíte kdekoliv, tak teďka přemýšlejte, jakou věc máte doma a nedokážete ji vyhodit, jo. Za chvíli vám povím proč a povím víc, ale teďka mě vyhání Eva Farná, Miraj a taky September Cry For You právě teďka na Hit Rádiu.
2: Hit Rádio Faktor.

0: I 10 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio. Tohle byla Eva Farná, Miraj a s váma Jasmin a Filip. Každý z nás má doma, podle mě, nějakou věc, kterou jako nechce vyhodit, jo? Může to být plyšák z dětství, nějaký lístky z koncertu, to dělám třeba já, nebo i z kina, nevím proč, jo? Dopisy od dávných lásek. Co Fíla?
1: Já mám problém s oblečením, každý rok to třídím, nevyhodím to tričko, zase si ho nikdy vemu, za rok tam je stále na stejném místě. A potom teda ještě mám cedulky z akcí, kde jsem jako moderoval, tak nějakým způsobem si je prostě schovávám. Byly to i, já jsem dříve hrával jako virtuální fotbal, tak i ty turné, kde jsem hrál, mám třeba kartičky z roku 2004 a mám doma to plnou bednu, je to úplně k ničemu, sentimentální prostě kravina, ale u mě jsou to teda hadry a plus tyhle ty kartičky.
0: Tak takovouhle bednu sentimentálních kravin v uvozovkách možná máme všichni a někdo v ní taky možná má. Snubní prstýnek. Na internetu se teďka rozjela debata, co s ním vlastně potřeba rozvodu udělat, jo? Schovat, prodat, přetavit na novej šperk, vrátit ho nebo ho prostě zahodit. 15% lidí si údajně ten prsten nechává pro strýčka příhodu, jakožto finanční rezervu. Vlastně nevím, co bych s tím dělala, kdybych byla v takové situaci. Od toho tady mám vás a Fílu. Fílo, co bys dělal ty?
1: V okamžitě bych to prodal. Co s takovým krámem?
0: Střelil bys to teda.
1: Já bych to prodal určitě. Možná bych se podíval na cenu toho kovu, jo, asi zlata kolikrát. Kolik to je? Já bych si počkal, až to vystřelí. Teď zlato je poměrně dole. Já to sleduju zrovna.
0: No, já si říkám, že jako nejsem takový ten vyhazovač, že kdybych v té situaci byla, tak ho možná prostě někam přesně schovám, ale říkám si, že mít takovejhle prsten v šuplíku je něco jako ex, když ho vidíš na Instagramu, jo, že možná si člověk nějaký řekne někdy, tak nebylo to s ním vlastně jako dobrý, nemám to zkusit, jo, že ti to bude podle mě zbytečně připomínat. Tak jak to máte vy, kdo jste v té situaci už byli, kdo jste teda po rozvodu, pojďte nám to říct na 777-937-777, co jste s tím prstínkem snubním udělali a jestli v té situaci nejste, klidně nám taky dejte vědět svůj názor, co si tak jako myslíte, že byste udělali. Teďka Ed Sheeran, jeho Shivers na Hit Radio. We'll be right back.

0: 8 hodin 20 minut k tomu, tohle byly Måneskin a jejich The Loneliest a vy posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady s váma a s Fílou o tom, co dělat se snubním prstínkem, pakliže jste po rozchodu. Jo? Takováhle debata je teďka na internetu, celkem to tam vře, tak nás zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak píše třeba Andrea, ahoj, naši dali snubáky po rozvodu mě, dceři, a já jsem si z nich udělala nový prstýnek. To mi přijde vlastně strašně hezký.
1: No, to si myslím, že jako ta nejlepší věc, co se dá udělat. Samozřejmě budou tam i jiný názory, tak si to pojďme poslechnout.
0: Rozinka, když jsem se rozvedla, bylo dceři 18 let a byl v té době v kurzu Pán prstenů. Pozbírala jsem doma zbytky zlata a svůj snubák a dala jí k 18 nám udělat v zlatnictví prsten Pána prstenů. I s tím originálním nápisem, co zlatník vyril podle knihy. Byl nádherný a dcera byla šťastná. Takže OK, to máme dvě dcery. Uvidíme, co na to třeba Matěj.
2: Čau, já nejsem úplně po rozvodu a doufám, že ani nějakou dobu nebudu, protože mám teďka chvíli po sňatku. Každopádně s tím, kolik mě ty prstýnky stály, tak vyhodit to, no to určitě bude na dražbu, ty vole. Nominální cena nebo hodnota toho zlata tam bude vždycky, jo, toho kovu, takže za mě osobně prodat. Prodej to, dokud můžeš, dokud o to je zájem.
0: Prodej, dokud můžeš. Dobře, máme tady i ženský pohled.
3: Ahoj, milé rádio. Tak, já už mám rozvod taky za sebou. A snubní prsten jsem prodala. A koupila jsem za to. Přidala jsem teda ještě nějaký drobnosti a koupila jsem investiční destičku, nebo jak se tomu říká, zlatou, a mám ji schovanou na horší časy, nebo kdyby náhodou něco, no tak, ale jinak si myslím, že pokud to manželství, který je pomyslně spojovaný prstenem, skončí, tak ten prsten by asi taky jakoby neměl asi existovat potom, no. Ale každý k tomu asi přistupuje jinak. Krásný den všem.
0: Krásný den i tobě. Musím říct, že těhle zpráv přišlo strašně moc, jo, s tím, že vlastně, když už ty dva spolu nejsou, tak ten prsten by neměl existovat. A tenhle názor teda převahuje.
1: No, já si myslím, že to je jednoznačný. Málo kdo si ho asi nechá. Vlastně co s ním? A nebo teda, tady se mi líbil ten názor posluchačky. Nechat to vlastně prodat to a koupit si za to investiční slitek zlatej, takže máte kus kovu, který vám nepřipomíná to zpackaný manželství a zároveň to pak můžete proměnit za penízky. A ty my máme rádi, že jo?
0: A to se vyplatí. Tak děkujeme za názory, kdo náhodou jste v této nepříjemné situaci, tak jste se možná mohli aspoň inspirovat. Za chviličku před náma Kato, John, Turn the Lights Off. Bude taky Toulou, Habits a samozřejmě se podíváme na silnice, ať víte, jak to jezdí. Hit
4: Radio. Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. V Ternu od pátku do pondělí v akci. Cukr krupice, krystal, 1 kg za 9,90. Okurka salátová, 1 kus za 16,90. Ryze české Terno.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
9: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
10: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
11: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
5: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně v Novém Městě na Moravě, omezení čeká v Nečasově ulici. No a pozor taky na Táborsku v Bechyni, kde se došetřuje nehoda dvou osobních vozidel v Libušině ulici.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Posloucháte Hit Radio, přesně o 8:30. Tohle byl Kato, John, Turn the Lights Off. A naopak zapněte světla na Filipa, který pro vás má...
1: Ranní update.
2: Tak už jsem trošku oslněn, ale na monitor stále vidím, pojďme na to. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikový Ital, který od nic netušících turistů léta vybíral vstupné ve výši až 40 eur, tedy zhruba 1000 koruny. Se svou atrakcí sice pronikla až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. No a jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest DS, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. Přepočtu za ní novým majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou cartridge, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha sbírá Pokémon kartičky. Já jim teda vůbec nerozumím, ale on je vždycky úplně hotovej, když si nějakou koupí. Teďka zrovna jsem byla u toho, když říkal jeho přítelkyni, že si koupil novou. Jedna stála nějakých 5 000, tak mu vynadala, že za co to utrácí.
2: To je investiční, ale opravdu, když tomu rozumíš.
0: Tak budem tomu věřit, no asi jako jo. Teďka už Sixpence, None the Richer, na Hit Radio 2 minutky po 8:30. There she goes, tak krásný ráno.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Snad pro

0: 8 minut po půl devátý ladíte Hit Radio, kde dohráli hodiny jejich souhvězdí a my vám přejeme krásný ráno. Jestli už odpočíváte poslední minuty do víkendu a fakt se jako těšíte, až se sebou v práci zaklapnete dveře, ať ten pátek přečkáte a přežijete, tak pozor, co kdyby vás ta dnešní cesta domů nestála ani korunu, protože ono to jde. Po 12. hodině bude ve vysílání Jirka Plnář a s ním soutěž Dokonalá desítka. A je to úplně jednoduchý. Vy, když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, které opravdu jsou easy, vůbec nemáte čeho bát, tak můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. To je hodně dobrý, ne? Takže poslouchejte dál, mějte telefon určitě po ruce a třeba ta dnešní cesta bude naučit Hit Rádia a spousta dalších samozřejmě. Hit
1: Rádio. Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Víťa Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timber sport.
6: Zážitkový doprovodný program.
5: A 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy.
5: Totální nasazení. A David Kraus.
6: A Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival.
6: Mirotické setkání, loutek a hudby.
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Mars, Grenade v éteru Hit Rádia a my vám přejeme krásný pátek. Dneska je ten den. Dneska. Dneska večer bude pražská Letná patřit Marku Ztracenému. Dneska podle odhadů se čte 75 tisíc lidí. Wow, jo, čeká se tam jeden z největších hudebních večerů letošního roku. A já si říkám jako, jak to zvládnout, jo, vy, kdo se tam chystáte. Takový základní pravidla přežití, jaký by měly být. Tak za prvý domluvit si s partou přesný bod setkání u nějakého konkrétního sloupu, nebo telky, nebo čehokoliv, jo, protože signál tam nejspíš nebude, takže na SMSky nespoléhejte. Pak rozhodně voda, pijte vodu dřív, než na vás přijde nějaký omdlívání. Ono počasí má být lepší než předchozí dny, ale samozřejmě bude tam fakt spousta lidí, takže rozhodně pijte, to horko bude i tak. A samozřejmě auto, to radši nechte doma, protože jinak byste se odtamtud nejspíš nezvládli vymotat. A to hlavní, užijte si to. Extrémně si to užijte, tančete, zpívejte. Vy, kdo tam nejdete, tak určitě, jak už jsme tady s Filipem říkali, bude toho plnej Instagram. Takže užívejte a dneska večer na Letný. Teďka už David Guetta, Kid Cudi, Memories na Hit Radio.

0: LP Girl Go Wild v Eteru Hit Rádia. A to je dneska ode mě s Fílou všechno. Dneska jsme to zvládli v téhletý sestavě. Takže strašně moc děkujem, užijte si pátek, odpočiňte si o víkendu a my se budeme těšit zase v pondělí. Tobě děkuju, Fílo, za parťáctví dneska.
1: No, já děkuju taky a myslím, že Michal už nemusí chodit. Děkuju ti taky a přeju krásný víkend posluchačům.
0: Tak ahoj, krásný víkend.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, kousek za Protivínem směrem na Písek, se došetřuje srážka dodávky se zvěří, tak opatrně, a policejní server kolem 8:30 hlásil taky pohyb osob po D3 na kilometru 132,5 u Budějc, tak snad už zjistili, že po dálnici se nechodí a odešli někam dopryč. Všem za volant při pátku přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích v sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
4: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Máme 9 hodin, hezké dopoledne, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Přestože extrémní vlna veder v Česku sotva skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit už brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Část Tábora byla včera několik hodin bez vody. Rozsáhlá havárie vodovodu odpoledne odřízla zhruba třetinu města, hlavně jeho severní část. Čevák poruchu během večera odstranil a kolem 7:30 vodu znovu pustil. Na některých místech pak ještě pokračovalo odkalování potrubí. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají až 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou například rozprašovače vody. A českobudějovický Motor má po dvou přípravných zápasech vyrovnanou bilanci. Po úvodní výhře nad Táborem včera doma nestačil na jihlavskou Duklu a prohrál těsně 2-3. Za Budějovice skórovali Jan Ordoš a Josef Koláček. Další test čeká hokejisty příští středu. To do Budvar Arény přijede rakouský Salzburg.

0: White Flag a Dido na Hit Radio Faktor. Dobré dopoledne. U nás doma na jihu se stále objevuje řada hlášení o možné velké kočkovité šelmě. Čtu na budějické drbně, že tahle puma možná nakonec řekne mňau. Zooložka se vydala na Táborsko, na místo, kde vzniklo jedno z videí. Postavila tam maketu normální kočky a velké šelmy a podle porovnání to zvíře na záběrech velikostí odpovídá spíš obyčejné domácí kočce. Tím ale pátrání nekončí, protože policie pořád prověřuje další hlášení z různých míst jižních Čech. Mě by zajímalo, jestli jste tuhle záhadnou černou šelmu taky někde potkali. Jestli ano a máte fotku nebo video, budete hodní, když nám ho pošlete, protože my to spájou taky přeměříme a řekneme si, jestli tady běhá panter anebo nějakej mourek.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princez

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: 9.22, dobré dopoledne s Hitrádiem Faktor. Možná jste byli včera v Budvar aréně na druhém přípravném zápase. Motor v něm bohužel podlehl Jihlavě 2-3, ale co? Je to jenom příprava, nálada byla skvělá a ještě jste se krásně schladili, že jo? A až to bude na ostro, tak to určitě bude na 100%. Tipy na další akce přidám za chvíli. Předtím budou hrát Imagine Dragons a také Lady Gaga.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
6: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
7: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
8: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
9: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
8: www.dveřepodlahy.com.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Abracadabra, Lady Gaga a Hitrahario Faktor. Kam vyrazit? Jestli ještě nevíte, co se sobotou, mám 3 tipy a každý je úplně jiný. V Budějcích na Pedagogu se potkají hokejové legendy při exhibičním zápase, ne hokejové, hokejbalové, vynechala jsem jednu slabiku, už to mohlo být malér, ale hokejbalové legendy. V Hamru, v Chlumu u Třeboně nebo u Chlumu slabí dobrovolní hasiči krásných 130 let od založení sboru a přímo v Třeboni obsadí Masarykovo náměstí myslivecká Třeboň. Budou tam trhy, zvěřinové speciality, lovečtí psi, sokolníci, trubači i ukázky vábení zvěře. Vstup je zdarma. Jestli se něco děje u vás, o čem byste chtěli, abychom hovořili, určitě nám dejte vědět, třeba přes WhatsApp, číslo je 724 883 596. Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Dobré dopoledne, ladíte Hit Radio Faktor. Včera konečně zapršelo. Já bych za to děkovala ještě víc, kdybych nebyla na grilovačce, ale to se prostě nedá nic dělat. Počasí se z nás opět trošku vystřelilo, ale před víkendem a o víkendu nám na schvály už dělat nebude. Dneska převážně jasno nebo polojasno, déšť se odsouvá hlavně na východ republiky, kde na něj taky čekají jako na smilování a teploty se budou držet mezi 24 a 28 stupni a víkend vypadá ještě líp, v sobotu slunce, 26 až 30 a meteorologové nečekají ani bouřky, ani výraznější déšť. V neděli bude podobně, jen se ještě víc ohřejeme, místy až ke 34 stupňům.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Cheerleader na Hit Rádiu Faktor před 10:00.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Začnu tím dobrým. Vypadá to, že dneska na jihu jezdíme bez nehod, tak doufejme, že nám to vydrží po celý den a třeba k tomu dopomůžou i policejní hlídky, které dohlíží na rychlost. Jedna na vás číhá na konci dálnice před Kaplickým nádražím a pozor taky na začátku Vyšáku u benzínky. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Sezóna burčáku je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí za tím počasí, jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
15: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na jižní Moravu na burčák.
1: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Jedno z nejnavštěvovanějších míst, Šumavy, Schwarzenberský plavební kanál, se po dlouhých 30 letech dočká správného označení. Měnit se bude cedule na trase Volary Žilnava, kde je nápis v hovorové podobě, na což řada lidí poukazovala. Ředitelství silnic a dálnic, kterému označení patří, už slíbilo, že ceduly opraví. Na severu Písecka roste nový vodovod. Přes 5 kilometrů dlouhý řad z Krsic do Mirovic přivede vodu z jihočeské vodárenské soustavy taky do Horosadel a Nerezců. Místní zdroje už obcím kapacitně nestačí a problémy jsou i s kvalitou vody. Stavba za téměř 79 milionů má být hotová do konce příštího roku. A fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čantarušvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. Kouknem na počasí, dneska by to šlo, přehánky už nás nezaskočí, po celý den čekáme polojasné nebe a tropy si před víkendem vzali volno. Teploty se dostanou na příjemných 25 až 28 stupňů.
13: Hit Radio Faktor.
0: Krásné dopoledne všem, 10 hodin a 2 minuty, zdraví vás Jana a zahrajeme si Coldplay. Dobré dopoledne.

Taylor Swift na Hit Radio Faktor. Krásné dopoledne všem a vyrážíme na Strakonicko. Tam měli záchranáři v úterý směnu, na kterou se asi jen tak nezapomíná. Během jediné hodiny tam pomáhali u dvou porodů mimo nemocnici, asi 10 kilometrů od sebe. První holčička si jako porodní sál vybrala čerpací stanici a když záchranáři dorazili, už byla na světě. A než se posádka stihla vzpamatovat, volali je k další rodičce, kde se krátce po jejich příjezdu narodil chlapeček. Obě maminky i miminka jsou v pořádku, takže velká gratulace. A záchranářům klobouk dolů, tohle byl opravdu dvojitý zásah se šťastným koncem. A jak sami říkají, dva porody v terénu během jedné hodiny jsou i pro zkušenou posádku naprostá rarita.

0: It was almost love. It was almost long.
1: Regan Bone, Man a Skin na Hit Radio Faktor. Hezké páteční dopoledne všem. Já jsem vám říkala v minulé hodině, že jestli pořádáte o víkendu nějakou akci, klidně nám ji pošlete na WhatsApp a za slovo mě chytla Dana. V sobotu od 2 odpoledne vás zve do Horusic u Veselí nad Lužnicí na horusické pouťové slavnosti. Na louce na začátku obce bude dechovka, tradiční fotbalový turnaj, tombola, skákací hrad a večer zahraje kapela Maraton. Takže Dano, díky za tip a vy ostatní se klidně přidejte. Jestli se u vás něco děje, pošlete nám to na náš WhatsApp s číslem 724 883 596 a třeba to pošleme dál i do éteru. Hit Radio.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolichrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Pod sta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Slash Dance.

0: Voren na Hit Rádiu Faktor. Dobré dopoledne vám a zdravím i jihočeského hejtmana Martina Kubu. Pane doktore, jihočeský kraj už do záchrany a obnovy sportovního areálu českobudějovického složiště investoval desítky milionů korun a teď chystá jeho další rozvoj. Co všechno by tam mohlo v příštích letech vzniknout a jak reálné ty plány v tuto chvíli jsou?
1: Tak já mám velkou radost, že se nám podařilo složiště získat, protože to byl velký problém. Tam vlastně byla dlouhodobě bylo v majetku akademie na pozemcích města a akademie ovládaná vlastně majitelem Dynama nebo toho, kdo držel akcie Dynama. Bohužel nikdo do toho areálu neinvestoval, takže ono už se v posledních letech dostávalo do situace, že ty hřištěta byla tak zanedbaná, že už by na nich nemohli ti mladí fotbalisté trénovat. Nám se podařilo získat jenom za poslední rok jsme investovali zhruba 66 milionů korun do toho, aby se celý ten areál zastabilizoval a my teď připravujeme to, co jsem slíbil, větší projekt, který by tam mohl vzniknout vedle těch fotbalových hřišť a to je takové regionální centrum nebo i nadregionální centrum pro mladé sportovce a reprezentace, kdybychom tam rádi vybudovali další plavecký bazén, který nám v krajském městě chybí, prostě tím, že máme jenom jeden, tak je to velký limit. Rádi bychom tam vybudovali atletické zázemí. Teď se bavíme o tom, jestli bychom zvládli atletickou halu s nějakým ubytováním a dalšími věcmi tak, aby opravdu vzniklo vlastně nadregionální centrum. Ono je ještě geniálně uložené, že je pár metrů od dálnice, takže tím, jak je ten prostor veliký a dalo by se to všechno umístit na jednu plochu, by vznikalo skutečně excelentní sportovní centrum, které podle mého není v této chvíli v takové kvalitě v České republice. Ten projekt velmi brzo připravíme, on je ekonomicky náročný, museli bychom ho realizovat v letech, ale jak jsem slíbil, tak na něm pracujeme a rozhodně je to jedna z priorit, kterou v příštích letech budeme chtít realizovat.
0: Děkujeme, zní to opravdu ambiciozně, tak budeme držet palce, aby se všechny plány podařilo dotáhnout. A my teď dotahujeme další hity. Tohle jsou skvělý Aerosmith, Living on the Edge.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: Marek Ztracený na Hitradio Faktor. Tohle byl záznam ještě z Edenu, ale vy moc dobře víte, že Markovi dneska bude patřit Letná. Jestli se na ten koncertů taky chystáte, tak určitě laďte dál Hitradio Faktor, protože už v příští hodině budu mít Marka živě na telefonu a on se nám svěří se všemi svými pocity. Teď ale si dáme další hity od jiných interpretů, za chvíli Morandy nebo Anastasia.
1: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
8: Atava!
9: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: se na Hitrádiu Faktor bude 11.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na příjezdu do Českého Krumlova od Kaplice. Nedaleko útulku se zhruba do pravého poledne bude vyšetřovat srážka 3 osobáků a bouralo se taky v Jindřichově Hradci. Směrem z města na Dolní Skrýchov se šetří Ťukanec 2 osobáků. Přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Safari Resort Hluboká u Borovan.
5: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
4: Safari Resort CZ.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Každý už tam bude?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Hezké dopoledne, máme 11 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Prezidenta budeme vybírat v lednu 2028. Pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky.cz. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš kandidaturu vyloučil. Systém nouzového volání e-call by měl automaticky propojit záchranáře s někým v nebezpečí. Ovšem statistiky linky 112 ukazují, že funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky, lidé neumí správně používat. Pokud se jim skýsňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit. To ale často vede k tisícům planých výjezdů ročně. Kdo se dneska chystá zaplavat si v písku, pozor na odpolední pauzu. Plavecký stadion bude kvůli sportovním hrám mládeže od 1 do 5 odpoledne kompletně uzavřený. Dopoledne a po 17. hodině už bude fungovat podle běžné otevírací doby. A Prachatice ode dneška patří terénnímu triatlonu. Začíná tu 23. ročník Xtra Czech, který přiváží nejlepší závodníky světa i stovky amatérů. Dneska se poběží dětské závody a benefiční herbizran. Hlavní bitva elit přijde v sobotu. V neděli pak celý víkend uzavře atraktivní short track u Křišťanovického rybníka. Před víkendem se na jihu přeháněk bát nemusíme, vydrží polojasno a v odpoledních maximech se stupnice teploměrů dostanou mezi 25 až 28. Třicítky se mají vrátit v neděli.
10: Hit Radio Faktor.
0: 2 minuty po 11. hodině, hezké dopoledne vám přeje Jana. Dáme si Reddy Kirke na Carly Rae Jepsen.

0: Kontrola tedy Swims na Hit Rádiu Faktor 11.12. Stěhujeme se do Prahy.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stracného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Je to tak krásné dopoledne, tady Jirka Pelnář, jsme na Letenské pláni, živě odsud vysíláme, a to z místa, kde se dneska uskuteční největší koncert v našich dějinách, který kdy uspořádal český interpret. A mým prvním hostem je dáma, která dnes na koncertě bude zpívat také. Ovšem ne jako ostatní publikum pod pódiem, ale na pódiu. Martina Pártlová.
3: Dobrý den, přátelé, dobrý den, děkuji.
2: Marti, my když se tady podíváme na Letenskou pláň, jak to vypadá, jsou tady postavený tribuny, je tady normálně celý stadion, jsou tady stožáry, máme tady nějakých 5 obrovitánských ledek a brutálně velký pódium. Co tě fascinuje nejvíc?
3: Hele, mě fascinovalo, když jsme sem přijížděli vlastně s Pepíkem a se Stelinkou, když jsem stáhla to vikínko, jak je to všechno obrovský, tak se mi, měla jsem takovou jakoby husinu s trošku s panickým pláčem se do mě dal, protože představa, že budu zpívat na takovýhle obrovský akci. Takhle, stálo mi to pár vyhrůžných SMS-ek Markovi. Ano, tady se vyhrožování vyplatilo. Samozřejmě, přátelé, nedělá se to, jo, ale někdy prostě to přináší ovoce.
2: Je to pro tebe velmi výjimečný pocit, že tady dnes budeš moc být součástí vlastně historie, protože kdo ví, jestli tohle vůbec ještě někdy někdo z českých interpretů překoná?
3: No, tak já jsem to Márovi říkala, že samozřejmě, jestli si mě sem nevezme, tak že jako tě zaplatí. Ale je, no takhle, já jsem říkala, že bych tady mohla oslavit 70. A zpívat tady, když jdou holky ven, to bude jako docela vtipný. Takže 70. ohlašují už teď, budou na Letenské pláni, přátelé.
2: Je dost možný, že tohle je ten tvůj životní moment, který se bude opravdu jako odehrávat jenom jednou za život?
3: Já si myslím, že zcela určitě. Že to už jako nikdy v životě nezažiju.
2: A teď, když to vememe fakt jako na vážno, tak máš za sebou spoustu velkých akcí, ale dnes budeš tady na tom velikánském pódiu. Spousta lidí tak si jako myslí, že vy jako profíci vlastně jako netrpíte nervozitou a že vlastně jako jsou to vaše písničky, tak texty si jako pamatujete. No. Byla i nějaká speciální příprava z té strany?
3: Ale, tak já tady třeba dneska mám premiéru Nepopej to, kterou si furt pletu, takže mám v plánu na začátku hned říct, a teď zpívejte vy a bude to vyřešen. Ale jsme nervózní vždycky. Ale po třetí písničce většinou ta nervozita opadá a když vidíme, že ty lidi jako reagují a že jsou happy a že ta energie se ti vrací, tak je to úplně pryč.
2: Ale ten hudební rybníček je občas zajímavý, tak přišly ti třeba nějaký jako SMSky typu, hele, proč ty?
3: Ne, naopak, bylo to. Ježíš, Martinko, já jsem si vás strašně přála, to je prostě skvělý, vy jste prostě nejlepší, takže jenom takovýhle SMSky chodí.
2: To je nádhera.
3: Od mojí mámy.
2: Oh, tak to máme stejnou podporu, moje mamka je úplně stejná. Důležitá věc, dneska ty budeš začínat někdy po 18. hodině.
3: Aha,
2: 18.45. Měl Marek nějaký speciální požadavek i na tvé vystoupení, měl nějaký speciální přání, mluvil ti do toho, já nevím, co máš mít na sobě, jaký má být ten setlist a tak podobně?
3: Ne, Marek je v tom submisivní a nic po mě nechtěl, je to v pohodě. Ne, mám to všechno naprosto pod svojí kontrolu. Přál si teda, abych zpívala Bolím, což bych zpívala samozřejmě tak jako hezky. Tak, protože to je písnička, kterou pro mě napsal.
2: Hezky.
3: Takže to zpívat budu. A
2: kdy vlastně jako začala ta vaše spolupráce?
3: Jako spolupráce to nevím, ale naše přátelství podle mě už od roku 2010, jako velmi, velmi dávno jsme měli takový divoký večírky všichni. Takže tam někde jsme se poznali a on mi pak Marek vlastně jezdil moje benefice, který jsem pořádala v Českých Budějovicích. Jezdil tam za cesták jenom, takže toho si do dneška velmi, velmi vážím.
2: Wow.
3: A no a pak přišla písnička Bolím, pak vlastně jsem s ním vystupovala v Roxy, když měl svůj první koncert v Roxy, do Karna, jsem mě tady nevzal. Nevím, proč, o tu taky ne.
2: Jedenu jsem vlastně špatný signál nebo něco takového strašně.
3: Ne, ale všude jsem byla u toho jako host, jako jeho přítel a vždycky jsem to strašně prožívala. A dneska to zase obračím jako vždycky.
2: Byl na tebe pes, my jsme viděli, že jste si tady zaběhali taky. Fyzička dobrá.
3: Já bych mu to radši jako neříkala takhle před koncertem, že to je furt stejný. Jo, fyzička dobrá.
2: Každopádně, tohle bude i obrovský tvůj highlight do tvýho hudebního CVčka, o tom žádná, ale máš před sebou i ty sama svůj velkolepý koncert v O2 Areně.
3: Ano, my si dáme si dáme takový menší verzi letenský pláně. Dáme si 20. listopadu O2 Arenu, kde máme v plánu udělat takový spíš jako velký mejdan bez nějakých úplně lítání a všeho možného. Já myslím, že všechno, co už bylo ukázáno, se ukáže buď dneska, nebo to ukázala Eva Vedenu. Takže já už tam můžu jenom přijít prostě zaspívat a vyjdu zase.
2: V tom případě závěrečná poslední otázka. Když ty dneska děláš předskokanku Markovi, tak v autučku on ti bude dělat předskokana?
3: No, jako...
2: Měl by.
3: No, když bude hodnej, tak jo.
2: Za cesták. Marti, ještě jednou moc děkujeme za prvé za to, že jsi si našla čas pro dnešní rozhovor, a za druhé gratulujeme za celou hudební scénu a za všechny tvoje faninky a fanoušky k tomuhle obrovskému úspěchu, protože zpívat na Letenské pláni na největším koncertu v dějinách, který tady opravdu kdy byl, ano. My si troufneme říct, kdy bude, jo, minimálně na dalších x let, tak to je opravdu wow, jo. Klobouk dolů.
3: Já chci samozřejmě poděkovat Markovi, máš to u mě, chci poděkovat vám a chci poděkovat, že jsem si spálil ty konksikt za poslední 10 minut, že budu večer moc hezká, děkuji.
2: Tolik Martina Pártlová, já se pro tuto chvíli loučím z Letenské pláně, opět se živě uslyšíme za hodinu a pozor, tady na stejném místě, kde teď sedí Martina Pártlová, bude sedět Marek Ztracený v exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: Vybírá na Hit Radio Faktor 11.24. Dobré dopoledne a teď jedno omezení dopravy v Budějcích. V ulici LB Schneidera se propadla vozovka. Je to u domu číslo 414/2. Jestli jsem to pochopila dobře podle mapy, tak je to kousek od zubní pohotovosti u křižovatky s Lidickou. Jezdí se tam kyvadlově a opravy mají trvat až do pondělního večera. Takže jestli tudy jezdíte, počítejte radši se zdržením.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší.
6: Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
10: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
9: Stand-up, balet, Timbersport.
10: Zážitkový doprovodný program.
9: A 7 skvělých koncertů.
10: Hlavní hvězdy.
9: Totální nasazení. A David Kraus.
10: A Gypsy Brothers.
9: Přijďte na festival.
10: Mirotické setkání, loutek a hudby.
9: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
12: Chevrolet Corvette,
11: Camaro Bumblebee,
12: Ford Mustang GT,
11: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
12: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
11: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
12: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor si já never give up, nikdy se nevzdávej. Tuhle větu si Marek Ztracený řekl určitě hodněkrát. A dotáhl to až na Letnou, kam za ním vyrážíme.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: Ahoj, živě z Letenský pláně se hlásí Jirka Pelnář a vedle mě právě teď sedí muž, kolem kterého se točí kompletně celý show business. Marek Ztracený, zpěvák, který se rozhodl, že udělá něco, co tady doteď do roku 2026 ještě žádnej jiný interpret neudělal. Česky. Máro, vítej.
3: Dobré ráno, nebo dopoledne, kolik máme hodin vlastně? Už je 11, jo.
2: Ano.
3: Všechny vás zdravím a jak si říkal, tak mám pocit, že takhle, mi se hlavně točí hlava. Nevím, jestli se točí svět kolem mě, nebo show businessový, ale moje hlava se točí úplně. Je to neuvěřitelné, všechny zdravím.
2: Když ty jsi se dneska ráno probudil, tak jsi se probudil s tím pocitem, jako že wow, je to tady, anebo OK, co jsem to tady udělal?
3: Takhle, já jsem se ráno probudil, já jsem moc nespal, se musím přiznat, že to bylo trošku takový vyhrocen tady, ale všechno jsme zvládli nastavit. A já jsem se probudil úplně zlomenej, oteklý, a zrovna manželka, jakože bude hrozně vtipná a natáčela mě. A takže první video byl jsem úplně zmačkaný a druhý video, já jsem vyhodil něco do popelnice před barákem v trenkách a pak jsem se proto musel vrátit, protože jsem se splet, takže jsem tam hlavou v popelnici, jsem něco, já tam pak to video dám na Instagram, to bylo po druhý a teď jsem teda přijel, už jsem plný energie a zatím si to nepřipouštím, ale vypadá to, že všechno je připravený.
2: V těch trenkách bychom tady klidně mohli sedět, protože to jako ta výheň je jako brutální, ale je to vlastně dobře, tohle počasí za tebe skvělý.
3: Já myslím, že vlastně to dopadlo ještě dobře, protože bylo 37, co jsme tady všechno stavili a dneska já jsem totiž mýmu tátovi dával vědět nahoru do nebe, jestli by se jako postaral o počasí. Dal mi znamení, že všechno dobrý a dneska je 26 stupňů, což mi přijde a azuro, což mi přijde lepší teda než 40.
2: My tady možná, že to můžou slyšet naše posluchači, že probíhají různé zkoušky, ještě jsou tady různá videa, budou určitě nějaké překvapení. Nechci, aby si nám řekli, jaká překvapení to budou. Ale teď, když máš ještě tolik hodin do koncertu, tak mě zajímá, jestli teď si už nastavený jako Marek Ztracený zpěvák, anebo Marek Ztracený produkční a ještě koukáš, co kde, jestli ty věže jsou v pořádku, kabely visí správně. Jak jsi teďko nastavený?
3: Všichni už přede mnou utíkají, jsem si všiml. Vždycky, když za někým jdu a řeknu ještě slovo třeba, hele, ještě mi napadlo, tak úplně vidím, jak ty kluci změní směr a někam odcházejí. A protože už nechtějí samozřejmě nic změnit. Teď jsme ještě měli jednu takovou projížděčku, udělám s váma rozhovor. A potom už se půjdu připravovat a dám si trošku klídek a užiju si tu atmosféru, protože je to tady nádherný, s hezkým výhledem, samý dobrý lidi, dneska ráno všichni píšou, kamarádi, fanoušci, je to pro mě velký den, opravdu to pro mě hodně znamená, že to se mnou všichni prožívají, moje kapela, moje rodina je tady, jste tady vy prostě a opravdu ten den si užívám, nejspíš to bude jednou za život a já jsem rád, že prostě všichni jsou to.
2: Až budeš takhle hezky vyklidněný, já si tě ještě stáhnu odpoledne zpátky na jeden rozhovor.
3: Dobře.
2: Chtěl bych vidět, jak moc v klidu teda jako budeš, protože úplně jako na rovinu, kolikrát jsi si třeba v hlavě už projel první minutu nebo těch prvních 10 vteřin toho koncertu?
3: Myslím, že za těch posledních 41 let to bylo 41 let. Už jako malý jsem o tom snil. A co se týče tady Letenský pláně, když bych trošku zvážnil od prvního dne, každý den vždycky, když to je trošku těžší, když se ukázalo, že něco je mnohem složitější, než jsem si myslel, Martina Pártová tady do toho trošku se opřela, se omlouvám. Tak vždycky si to představuju před spaním, když nemůžu usnout a pak nemůžu ještě znova tak usnout, protože je to prostě něco, co mě fakt vzrušuje.
2: Hele, na rovinu, když tady koukám na ty tribuny, koukám tady na tu obrovitánskou stage, všechny ty letky, teď, když se na to fakt jako podíváš střízlivýma očima, řekneš si, tohle je ten můj sen, tohle je ono. Jaký to je pocit? Pro kluka ze Šimavy.
3: No, vlastně vůbec nevím, zatím to ještě nemám zpracovaný, ale strašně se mi to líbí. Ale hlavně se mi líbí to, že jsem našel lidi, kteří se nechali strhnout a jsou tady prostě u toho se mnou, sám bych tady něco postavil. Respektive jsem spočítal, že kdybych to stavil sám, tak bych musel při 12-hodinových směnách to dělat 6 let v kuse. Takže jsem rád, že mám nějaký pomocníky a je to hezký, protože hlavně mě baví ta atmosféra. Víš, v tom Edenu třeba ten byl nádherný, ten koncert byl dokonalý pro mě, ale předtím to bylo takový, člověk už byl trochu unavený, byli tři a tak.
2: Jasně.
3: A tohle, my jsme všichni v pohodě, smějeme se na sebe, říkáme si historky a tak, takže prostě je to krásný den a už teď se těším, až fanoušci přijdou a uvidím, protože mi sdílejí celý den, jak cestují, jak zrovna stávají, jak vyrážejí, co si berou na sebe a je to prostě bomba.
2: Jenom v rychlosti, jak moc si všem tady do toho kecal, co kde má bejt?
3: No strašně, ale takhle, já to se umím potom říct, ale kluci, sorry, tohle to se nevím, to je dobře, nebo tomu nerozumím a tak, ale je pravda, že mě to hlavně zajímá, víš, to není o tom, že dělám chytrýho, ale to strašně zajímá, takže mám to rád a tohle to je opravdu vrchol, tak jsem se otočil a podíval se na to Prostě jsem úplně...
2: Za náma pořád ještě jezdí vysokozdvižní vozíky, že jo, jsou tady prostě, jsou tady jeřáby, pořád se ještě něco děje. A já jsem ti jenom chtěl říct, že pokud tady dneska opravdu bude těch 70 tisíc lidí, tak ty jsi založil reálně tady dneska 12. nejlidnatější město v celém Česku.
3: Fakt jo.
2: Jo. Před tebou je Zlín, ale za tebou spousta tě jako Havířov
3: a tak dále, fakt,
2: no jasně,
3: jo.
2: No jasně. Takže ztracené město tady dnes v hlavním městě jenom a jenom pro vás a my jsme rádi, že u toho s tebou můžeme být a za celý náš tým fakt ti gratuluji.
3: A jsou radost, díky, že jste přišli.
2: Dámy a pánové, ještě jednou živě zdravíme z Letenské pláně, tolik Marek Ztracený, kterého dnes ještě jednou živě uslyšíte v odpoledních hodinách a uvidíme, jestli bude tak vyklidněný.
3: Já už tě neslyším, ale MKU a všechny zdravím.
2: Ahoj.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: tak všechno mám.
1: Na Hit Rádiu Faktor Poetika a blízko. Blízko je i poledne, takže vyrážím na oběd, abych byla na druhé vysílání od tří dobře naladěná. To už tady se mnou bude Martin a budeme se tak trošku flákat i s váma, protože se vás budeme ptát, jak si představujete dokonale promarněný den. Tak se zatím mějte krásně, faktoráci. My i nadále budeme vysílat z Letenské pláně, ale nepřijdete ani o srdcovky. Startují už za chvíli. Hit Radio.
2: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Cukr krupice, krystal, 1 kg za 9,90. Okurka salátová, 1 kus za 16,90. Ryze české Terno.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
9: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
8: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
15: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
14: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
16: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech bouralo se na příjezdu do Českého Krumlova od Kaplice. Srazili se tady tři osobáky. Nehoda ale podle posledních informací už byla odstraněna a místem projedeme bez komplikací. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma porazili RFS Riga 2-0. Výrazně se přiblížili k postupu. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. A teď ještě něco z regionu.
2: Na Strakonicku měli záchranáři v úterý během jediné hodiny hned dva porody mimo nemocnici. Nejprve vyjížděli na čerpací stanici, kde už byla holčička na světě. Krátce na to pomáhali u porodu chlapečka asi 10 kilometrů dál. Obě maminky i děti jsou v pořádku.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dneska odpoledne se deště bát nemusíme, vypršelo se to včera, je před námi prosluněné odpoledne s teplotami do 28.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No je to tak, pátek přátelé, 2 minutky po pravém poledni a tím pádem je to jasné. Srdcovky, Hit Radio a já mám obrovskou radost, že je zase po delší době můžeme společně strávit, jo? Tenhle pořad totiž není jenom o písničkách. Je to hlavně o vašich vzpomínkách a vy určitě hned podle prvních tónů si vybavíte třeba nějakou situaci, kdy jste naposledy slyšeli tuhle píseň. A věřte, v některých případech to bude hodně, hodně dávno. Dneska si dáme Bon Jovi, Milli Vanilli, Inu, Corner Shop, ale taky Cher. A hlavně vy se můžete spolu podílet na tvorbě srdcovek, takže kdybyste měli nějaký vzpomínky, hudební tipy, šup sem s tím 777-937-777. Začneme jednou opravdu krásnou písní, o které spousta lidí ani netuší, že to vlastně původně není z repertoáru Cher. Walkin' in Memphis totiž nejdřív zpíval americký písničkář Mark Korn, no a právě Cher z ní v polovině 90. let udělala obrovský celosvětový hit. A to je dnešní první srdcovka. Walkin' in Memphis a Hit Radio.

0: Walking in Memphis. Tak tohle je, přátelé, první dnešní srdcovka. Vy vysíláte se mnou na 777937777. Kdybyste chtěli slyšet nějakou svoji srdcovku, případně si vzpomínáte na chvíli, kdy jste třeba poslouchali Cher a Walking in Memphis. Budu rád za vaše zprávy, užívejte pátek a hlavně těch srdcovek pro vás mám přece daleko víc.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak jdeme na to. Slyšeli jste někdy o kapele Bon Jovi? Tak bych řekl, že celkem jo. Always, always. Víte, co je na tom zajímavý? John Bon Jovi ji původně napsal pro hollywoodský film. Jenže když ten film potom viděl, tak se mu teda ale jako vůbec nelíbil. Takže si tu skladbu nechal sám pro sebe a o rok později jí kapela vydala na výběru těch největších hitů a byla z toho vlastně jedna z těch absolutně nejúspěšnějších balad 90. let. No a to je jedna z těch srdcovek, které vám určitě rád zahraju, Bon Jovi, Always. A za chvíli si taky připomeneme i jednu, vlastně jeden z největších paradoxů hudební historie. Jo? Já bych řekl částečně i ostuda, ale ona je to ostuda, která byla oblíbená a zapsala se do historie. Jo? Protože skupina, která prodávala opravdu miliony desek celosvětově, získala Grammy a pak tu Grammy musela odevzdat. Jo? A nebylo to nic moc příjemného. Ale když se řekne Milli Vanilli, tak si myslím, že asi budete vědět. Takže ze všeho nejdřív Bon Jovi a za pár minut Milli Vanilli. Srdcovky a Hit Radio.

0: Jako takhle, hudební průmysl byl plný různých skandálů, ale tohle byl jeden z nich. Fab a Rob. To byly tváře skupiny Milli Vanilli, ale většinu hitů ve skutečnosti vůbec nespívali. Když se to provalilo, tak dokonce museli vrátit i cenu Grammy, jo? Ale dodnes je to prostě jako poslouchatelné.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Tohle byly vlastně osmdesátky, jeden z největších hitů 80. let. Jako dobře se to poslouchá, vlastně i vám, protože posíláte hlasovky.
3: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě. Milli Vanilli tady, to je úplně bomba, to je super písnička od nich. Ale prosím tě, chtěl bych tě poprosit, jestli bys tam nemohl dát jako srdcovku Nazarety, něco od Nazaretu. Jako nejhlavnější nebo nejznámější je asi Love Hurt. Ale tak záleží na každém, ale myslím si, že by to mělo úspěch, tady ta písnička. Tak zatím, ahoj.
0: No tak dáme Nazarety už za chvíli, stačí jenom poslouchat Hit Radio a naše srdcovky. No ale my se teď přesuneme do roku 2008, do doby, kdy to vlastně není zas až tak dávno. To si možná pamatujete, co jste dělali. A v roce 2008 přišla do Evropy rumunská zpěvačka Ina. Tehdy ji znal málo kdo, jo, ale ona si udělala dost velký jméno. Prakticky celá Evropa najednou zpívala Hot a následně jako co single to úspěch. Takže pojďme se hudebně přesunout do roku 2008 na taneční parkety a zazpomínat si na Inu a Hot.

0: Corner Shop. A já věřím, že tu hlavní melodii si všichni pamatujete a že ji znáte. No, slavná se stala hlavně díky Fatboy Slimovi. Protože tohle je remix, který Fatboy Slim pro ně vlastně udělal a tak tu celou skladbu spopularizoval.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No a jsme na konci, přátelé. Dnešní srdcovky pomalu, ale jistě končí. Hráli jsme Cher, Bon Jovi, Milli Vanilli, taky Corner Shop. To znamená přesně písničky, které se nehrají úplně každý den, ale jakmile zazní, tak vlastně víte, že už jste je někde slyšeli. Moc děkuju za vaše zprávy a za vaše vzpomínky. A tak vytáhneme slibované Nazaret už za pár minut. Dáme taky Kamrat. Zkrátka další skvělá muzika. No jo, a srdcovky, nebojte se, v příštím týdnu zase po 12. hodině s Jiříkem.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na Letenské pláni. Ano, ano, ano. Do té doby, než začne koncert Marka Ztraceného, tak vám budeme přinášet exkluzivní informace. A víte co? Žhavíme dráty a jdeme tam.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň.
2: Pláň Marka Ztraceného.
1: Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: A živě z Letenské pláně vás zdraví taky Jirka Pelnář a musím říct, že naprosto pravý čas, protože právě teď akorát začala zvuková zkouška Marka Ztraceného. Což znamená, že za první máte už takový malý předkoncert zadarmo a za druhý nevím, jestli my se uslyšíme s mým dalším hostem, který je tady v našem speciálním živém studiu. Můj host je pan Michal Šiška, což je obchodní zástupce a projektový manažer společnosti Highlight Touring. SRO. Michale, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Michale, vy v pozici obchodního zástupce a projektového manažera stojíte za realizací těch nejnáročnějších projektů, který vaše společnost zajišťuje. Jaké projekty máte za sebou? Jenom tak, aby jsme věděli. Pochopte se.
4: Tak letošní sezóna začala velkým koncertem Evy Farné. To je vlastně první takový velký open air koncert, který jsme realizovali letos. Samozřejmě potom byla velká řada dalších klasických festivalových záležitostí, které děláme. Na Beach for Love, Kovorzov Ostrava, na Slovensku Pohoda Festival, Lety Troll v Mostu a potom jsme se jížděli rovnou tady na realizaci koncertu Marka Ztraceného.
3: My se bavíme o tom technickém zajištění a dívám se tady na tu obrovitánskou stage, která je podle mě trošku jako nezvyklá, protože extrémně do šířky a vlastně není v porovnání asi s jinými pory, který jsem viděl, tak je pro mě jako velmi nevšední. Je to standard?
4: Samozřejmě není to standard, celá ta show je koncipovaná spíše na šířku, oproti tomu, na co jsou běžně diváci zvyklí, kde vlastně je spíš užší stage a diváci jsou víc dál od té stage. Tady je ten koncept spíš takový, že ty lidi jsou, diváci jsou blíže té stage a je to více na šířku, to znamená, samozřejmě s tím je spojené spoustu nějakých technických záležitostí, které jsme museli vyřešit. Vymyslet ideální ozvučovací systém na celou tu šířku, proto je tady hodně delayových věží, aby jsme dosáhli krásného pokrytí celé té plochy, té šíře vlastně nějakých 80 metrů a 100 metrů tribun, to znamená, je tady 6 delay věží, 4 velké zvukové věže, které pokrývají vlastně prostor před stage plus nějaké další samozřejmě ještě vykryvky, tak aby všude ten zvuk byl dokonalý.
3: Jsou tady nějaké věci, které se předtím nedělaly? Něco, co se zkouší nově? Pilotuje?
4: Testujeme vlastně novou část ozvučovacího systému. Ozvučovací systém je L-Acoustics, samozřejmě jeden z nejšpičkovějších systémů, které se na ozvučování takových velkých eventů používá. A my letos vlastně pilotujeme použití nových basových BDN CS1 od L-Acoustics. Takže
3: to bude mít grády.
4: Bude to mít grády a vlastně na tomhle koncertě je aplikováno největší počet tady těchto BDN vlastně, co se týče českých takových eventů.
3: Wow. Jak dlouho se realizace koncertu Marka Ztraceného tady na Letenské pláni připravovala a co všechno předcházelo tomu, než na místo přijel první kamion?
4: Tak my tady dáváme osvětlení, ozvučení a letkové obrazovky. A samozřejmě veškeré dočasné struktury, na které my je zavěšujeme, se tady začaly instalovat mnohem dříve, než jsme přijeli my, ale my jsme tady vlastně přijeli minulou sobotu, jsme začali navážet kamiony s rigging materiálem, s letkovými obrazovkami a světlama, takže vlastně nějakých 6 dnů jsme museli, za 6 dnů jsme museli celou tuhle věc jakoby připravit. Ještě ke všemu v takových jako podmínkách počasí, kdy bylo opravdu velké horko a ten tým musel zdolat tady tuhle překážku. Takže vlastně jakoby, jo, 6 dnů instalace a připravují toho materiálu na místě a samozřejmě jsou to měsíce příprav a řešení, které logistických, organizačních, všech návazností, aby jsme tady měli veškerou mechanizaci, kterou potřebujeme, aby jsme tady měli i adekvátní počet lidí, kteří to musí vybudovat, aby materiál přijížděl v časy, kdy je potřebujeme instalovat, jo, takže to je logistický, organizační takový jakoby oříšek trošičku, který se nám povedlo celkem jakoby dobře zmanežovat a všechno klaplo podle plánu, který jsme bohužel museli jakoby tvořit před dvěma měsíci, aby se to vůbec dalo zrealizovat, takže tu vizi jsme museli mít už před dvěma měsíci.
3: Wow, no je to 100% extrémně náročný koordinovat všechny lidi, navíc ještě v době, kdy padaly teplotní rekordy, bylo tady přes 41 stupňů Celsia. Úplně v krátkosti, když se na to podíváte se na vaši práci, jste na sebe pyšný? Teď? I v porovnání, když jsme zmínili Lady Troll, zmínili jsme Beast for Love, zmínili jsme Class of Ostrava. Když vidíte tohle, co se tady dneska postavilo?
4: Já jsem nejvíc pyšný na celý ten tým, který to vybudoval samozřejmě a tohle to patří k velkým koncertům, které letos děláme a samozřejmě jsme velice rádi u toho a jsme rádi, že se to povedlo krásně zrealizovat téměř jakoby bez nějakých jako větších komplikací a těšíme se, aby ta show hlavně, aby se líbila divákům a aby z toho měli skvělý jakoby požitek.
3: Michale, já vám moc děkuju. Ještě jednou tady mým dnešním hostem byl Michal Šiška, obchodní zástupce a projektový manažer Highlight Touring SRO. Michale, díky moc, držíme palce, vypadá to nádherně. Zdravíme ještě jednou živě z Letenské pláně. Mějte se krásně, za hodinu další rozhovor.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: Kapela Krištof, Obchodník s deštěm. Dneska by to nemělo být nějak deštivé. Za to mám pro vás další velké hity. Než tady bude jedna hodina odpoledne, tak rozhodně připraven Miles Smith a jeho Nice to Meet You, taky Lady Gaga a jedna filmová krásný duet s Bradleym Cooperem. No a když vydržíte, tak třeba i Martin Solveig, jo? Už za pár minutek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích v sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Justin Solvej, Kyle, hello. Vy posloucháte Hit Radio a já mám pro vás už za chvíli další velké hity. Pojďme ale na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Policejní hlídku hlásíte na trase ze Strakonice do Volyně, tak nohu z plynu, pozor na rychlost a hlavně opatrně, ať v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
7: Safari Resort CZ.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sezóna burčáku je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí, pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
14: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na jižní Moravu na burčák.
13: Co se ceny burčáku týče, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. A na závěr ještě, a teď ještě tenis, Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole skončila. S Američankou Amandou Anisimovou prohrála 1-2 na sety. To Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu ve dvou setech porazil Belgičana Alexandra Blokse a postoupil do osmifinále. A teď ještě něco z regionu.
1: V Litvínovicích na Českobudějovicku hořel nad ránem nový elektromobil v areálu autosalonu. Oheně poškodili další dvě zaparkovaná auta. Hasiči elektroauto po uhašení ponořili do speciálního kontejneru s vodou. Škoda přesáhla 2,5 milionu korun. Nikdo se naštěstí nezranil.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Stupnice teploměrů se během odpoledne zastaví mezi 25 a 28 ve stínu a deštníky ani pláštěnky nepotřebujeme, vydrží polojasno.
0: Jsem rád, že jste na příjmu. Za pár minut hrajeme tady u nás na Hit Radio dokonalou desítku. Mám pro vás až 10 000 kaček. Hit Radio. Hezký pátek, s vámi je Kuba Urban, právě teď taky Miraj a Tenkrát. A další velké hity budou pokračovat. Tak dobré odpoledne. Pustím si.

0: Tady jsme Hit Radio. Máme pro vás samozřejmě velké hity, třeba Of Monsters and Men. Už za chvíli jejich Little Talks a bude toho následovat ještě daleko víc. Ale, hele, když se podíváte do kalendáře, je to jasný, je tam napsaný pátek, jo? A pátek to znamená jediné, než vyrazíte na chalupu, na výlet nebo prostě domů z práce, tak u nás si na tu cestu rovnou můžete vydělat.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Je to tak, dokonalá desítka, taky hrajeme s Orlenem. Orlen má přes léto absolutně epické letní slevy na čerpacích stanicích. Třeba efektu natankujete se slevou 1 korunu, a to přímo na litr, a potom třeba prémiovou vervu, klidně i se slevou 2 koruny na litr, jo. Slevy platí s Orlem apkou, a to každé pondělí, anebo když máte tank kartu Easy, kterou vřele doporučuju, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jo? Je to jednoduchý.

0: 10 otázek, 10 tisíc, jo? Každá správná odpověď rovná se 1 tisícovka. Myslím si, že ta matematika nikdy nebyla jednodušší. Takže jdeme na to, přátelé, buďte připraveni. A dneska to uděláme trochu jinak. 777-937-777. To je číslo, kam musíte napsat zprávu chci vyhrát, jo? A já potom jednomu z vás zavolám. Takže berte telefon, WhatsAppky, SMSky 777-937-777. Tam napište chci vyhrát a na někoho z vás se usměje štěstí a za chvíli ho podrobíme jako důkladnému testu. 10 otázek a možnost vyhrát až 10 tisíc. Jste ready? Pojďte na to.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tak teda, přátelé, jako strhli jste nám tady telefonní ústředny, to je asi víc než jasný.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Tak jo, pojďme dělat zábavu. Protože si myslím, že pátek patří výhrám, jo? A než vyrazíte na víkend, tak vám dáme šanci vydělat si na cestu, a to rovnou u nás v éteru, u nás na Hitrádiu. Se mnou ve vysílání je Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, Andrea prozradila, že nepracuje, protože to nemá zapotřebí. Ne, je na mateřský. Tak, kolik máte špuntů, Andry?
2: Jednoho staršího, tomu je 7. A teďko mám mladší 10měsíční.
0: No výtečně, to znamená, že jako hodně práce, že jo, asi okolo.
2: No, máme baráček, takže i na baráčku a tak.
0: Vždycky, je co, jak máte baráček, tak je vždycky co dělat, jo?
2: Mm.
0: Zásadně je, jezdíte autem asi, že jo, hodně.
2: Ano, ano, ano.
0: No výtečně, takže benzínek by se hodil, že jo?
2: Určitě,
0: letní občerstvení taky, to všechno můžeme zařídit teďkon. Připomínám princip, jo? Je to vlastně velmi, ale velmi jednoduchý. 10 jednoduchých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun na benzín a občerstvení od Orlenu, jo? Odpovědí od vás bude vždycky číslovka 1 až 10. A v rámci toho jednoho soutěžního kola, tak ta číslovka se nikdy nebude opakovat. Takže když na jednu otázku odpovíte jedničkou, tak už si ji nemusíte pamatovat, už ji nikdy nebudete potřebovat. Tedy alespoň v téhle hře, jo? A žádný číslo se nám tím pádem neopakuje. Máme před sebou 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu. Takže připravená?
2: Může mít na to.
0: Jo, ok, tak se vydejchejte ještě, jako nebojte se. Není to maturita, jo? Je to jednodušší, nebojte se. Tak, jdeme na to. A první soutěžní otázka zní, kolik stran má běžná hrací kostka?
2: 6.
0: To je správně. Kolik kol má jízdní kolo?
2: 2.
0: To je správně. Kolik očí má běžně kyklop?
2: 1.
0: Ano, správně. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik prstů má člověk na jedné ruce?
2: 5.
0: Ano. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dimase?
2: 3.
0: Naprosto správně. Kolik hráčů je během normální hrací hry na ledě za jedno množstvo, když nepočítáme brankáře?
2: 4.
0: To je špatně. Moc se omlouvám, protože správná odpověď je 10. Ale Andy! Andy! Vždyť vy jste to zvládla úplně dokonale, ne? Vždyť vy máte krásných 6 000 korun na tank kartu Easy! To je dobrý, ne?
2: Zvládáte. Děkujeme.
0: Vy jste přece šikovná. Teď vy jste šikovná. No tak krásný. Takže moc a moc a moc a gratuluju, protože jste to zvládla úplně bezvadně. Jak se cítíte teďkon?
2: Furt se ještě tak trochu kvěpí.
0: Jste trošku opocená, jo?
2: Jo.
0: Hele, ale 6 000 korun na občerstvení a na benzín, to je super.
2: Pecka,
0: jo?
2: Pecka.
0: Takže moc a moc gratuluju. Děkuju, ještě mi určitě vydržte na telefonku. Jak to teďka, jak hodláte trávit víkend mimochodem?
2: No, víkend máme grilovačku u známých a hned po neděli právě se to bude hodit, jedeme, jsme z Vysočiny, jedeme do Jeseníku na dovolenou, takže se tohle bude výborně
0: super,
2: hodit.
0: Super, super, super, naprosto skvěle. Tak moc pozdravuju, ještě mi zůstaňte na telefonku, užijte si to a mějte se fantasticky, jo?
2: Tak
0: díky.
2: Jo, mějte se.
0: Zatím, naschle. Důležitý je, že když jste to třeba nezvládli teďkon, tak nebojte se, až do konce prázdnin to pro vás máme připraveno každý pátek, tak dobře poslouchejte Dokonalou desítku, protože ona se zase vrátí sem k nám na Hitrádio a kdyby náhodou ne, hele, vždycky můžete vyhrávat na čerpacích stanicích Orlen, protože tam běží epický letní slevy vlastně až do konce prázdnin.
1: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: S dobrou muzikou je to odpoledne přece jenom lepší. Tohle byly Simple Plan a jejich Untitled. No za pár minut nás čeká třeba Adam Ďurica. To vám můžu slíbit, dáme si jeho mandolínu, stejně tak je v závěsu už připravená Dua Lipa. Ale pozor, my se živě propojíme přímo z Letnou, kde dneska vysíláme živě, a to z příprav koncertu Marka Ztraceného. Další podrobné čerstvé informace a jednoho hvězdného hosta vám můžu slíbit už za chvíli.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
5: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
4: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zásadní den pro českou hudební historii, to je dnešní pátek 7. srpna, protože Letenská pláň uvidí nevídané. My u toho nesmíme chybět, a tak se zase ptáme, jak to vypadá na Letné.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň.
2: Pláň Marka Stracného.
1: Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a v tuto chvíli můj další vzácný host, za mě osobně největší osobnost celého dnešního megakoncertu, Richard Genzer.
4: Tak to děkuju moc, dobrý den, ahoj. Mega osobnost dnešního koncertu je Michel Mára. Já bych to jako za něj dal, ale neznám všechny texty.
3: No, v rámci toho programu tak rozhodně. Já jako musím říct, že za ty roky, co sleduju a spolupracujeme s Markem, tak si nedokážu představit, že vy byste někde chyběl, nebo ty bys.
4: No já tam, my jsme jako kamarádi. A já jsem s ním dělal ty tury, vlastně dělal jasně. Jsem tam na tu písničku, tak jsem netopil, že jsem takovej vůl, tak jsem předtím učil lidi choreografii, tak oni to asi všichni vědí, co mají rádi Máru. A oni pak večer se mnou tancovali, což bylo strašně fajn, ale tady dneska nejsem. Tady si to opravdu vychotnám a budu jako divák a budu se dívat, jak budou pracovat.
3: Výborně, já jsem myslel, že bude ještě nějaký překvápko, že tě uvidíme na pódiu. Nelákalo by tě takováhle velká stage?
4: Určitě, já bych tam šel hned. Já jsem opravdu uchyl a mě to baví. Když jsme dělali s Márou na Slávy, tak tam bylo 30 tisíc lidí, že třikrát, já to úplně miluju. Neznám teda všechny osobně, ale opravdu jsem uchyl a miluju.
3: Kdy začala vaše spolupráce s Márou? Jak jste se potkali?
4: My jsme se potkali tak, že jsme se neznali. Protože my jsme mu kdysi s Michalem Suchánkem předávali na Zlatým Slavíkovi talent roku.
3: Ano.
4: To měl jednu písničku, ztrácí se z mojí pamět, měl jednu písničku a dostal talenta roku. No a od té doby prostě tak jsme mu to předali a tak se dá říct, že jsem od začátku jeho kariéry, že nebejt mě, kdybych mu to přidal a šach na něj, teda já smolnej, takže by to takhle neměl. Ale jako musím říct, že je frajer.
3: Je pravda, že vy se znáte už teda extrémně dlouhou dobu. Znáš ho velmi dobře. A tak jaký Mára je? Takhle, když třeba, já nevím, je přísnej?
4: Mára je přísnej na sebe.
3: Okay.
4: Mára je potom přísnej na všecky. Když se přísnej na sebe, že to mají přísnej na všecky. Protože já přísnej na nikoho nemůžu, že nejsem na sebe. Ale Mára, co si řekl, tak to vždycky on udělal a pustil se do toho. Udělal letní turné, pak udělal, řekl, že udělá Eden, pak že udělá Letnou. Já se jenom bojím, aby neřekl, že udělá koncert na měsíci, protože bychom museli zavolat Maskovi, aby nám půjčil rakety, protože nevím, jak bychom se tam dostali. Takže takhle on to má. No.
3: Takhle, je pravda, že Maskova raketa tam nějaký dva dny zpátky nabourala do měsíce, udělala 17-metrový kráter, takže jestli teoreticky nejsou, prostor tam je.
4: Pozor, jestli nejsou domluvený, jestli už mu tam Musk nestaví amfiteátr.
3: To je pravda. Když se tady podíváš na Letenskou pláň a za ty roky, co znáš toho Marka a vidíš, co tady dneska dokázal, tak teď úplně trošku navážno. Jaký to je pocit?
4: Je to pocit, takhle, já mu to samozřejmě závidím, protože jsem Čech, to je jedna věc, jo.
3: Amen.
4: Takže já mu to závidím. Teď, jak jsme tady před tím koncertem, tak zatím je tady teda více mobilních toalet než lidí. Ale když se na to podívám, tak je to samozřejmě krásný. Já jsem rád, že tady budu jeden z nich. Já jsem tady byl kdysi na Michael Jacksonovi. Jo, tady byl. Takže to je vlastně, no, takže jsem na něm byl. A takže tady to je druhá vlastně obrovská událost tady na Letní. A je to, musím říct, že to je i pro mě, jako v mém životě, když je mi 60, tak je to opravdu velká událost pro mě.
3: Já předpokládám, že budeš v backstage. Jak se Mára o tebe stará v backstage? Catering dobrý, všechno v pohodě?
4: Já jsem tady byl už před třema dněma, kde jsme se s Márou potkali tady v Davicích na snídani. A říkal, přijď se podívat. Tak jsem se přišel podívat a říká, co si dáš pítí. Já říkám, no to já bych se načvičil pivo v tomhle vedru. A on říká, tady vzadu není žádný alkohol, tady se nesmí pít. Takže jsem říkal,
3: to je prázdná backstage.
4: Úplně, no jasně, takže tam jsou jenom narvaný. Ne, samozřejmě ty koncertu asi něco bude, ale byly narvaný lednice jenom neperlivýma vodama.
3: No a obecně, když Mára s váma dělá teď jako i s tebou samozřejmě, ale s dalším týmem. Jak se k vám teda jako chová? Stará se o vás dobře? Už jsme se bavili o tom, že je extrémně přísnej, ale můžete i vy mít svůj názor, třeba?
4: Jako můžu. My to máme s Márou tak, že my se vidíme na snídani. Tady v Davicích jsme se jako hodně viděli, protože je to tady kousek. Takže my jsme to měli rozdělený tak, že dvakrát platím já, jednou on. tak víte, co je to přesně umělec. Je to legenda. Nemůžete proti tomu nic. Ale jako, já si myslím, že se stará o všechny dobře. On je usměvavý, jako je naštvaný někdy, ale spíš jako, když někdo nepracuje, když se mu nedaří, ale jinak jinak je to jako usmívavý kluk, jako no, tak odeď mi ne, no.
3: No
4: já uměl to, co on, tak se taky směl.
3: Škoda. Jaký má přístup k fanouškům a k faninkám?
4: No to je taky teda zvláštní, musím říct, protože to já znám, co já mám tu zkušenost, kdy jsme jezdili ty letní, tak on se opravdu s každým, je to něco jako God, no. On se s každým fotí, s každým se podepíše a je tam ještě prostě hodinu a půl po koncertu a tady nevím, jak bude dlouho, tady jestli se začne podepisovat v pátek, tak jestli se podepíše všem, tak se dostane domů, myslím, koncem září.
3: Já už teď chápu, proč se scházíte až na snídani,
4: no,
3: protože nikdo na něj jako nechce po koncertě čekat,
4: No. Takže takhle to má, no. A on to vždycky měl připravený všechno, měl tam fotostěnu svoji a lidi tam chodili a se všima se to, ale já jsem rád, že u toho budu. No.
3: Dneska se tady reálně píše historie českého showbiznesu, o tom žádná. Co potom?
4: Já nevím, co se myslí potom. Já vůbec nevím. Tam už snad, nevím.
3: Je ten měsíc možná.
4: Vůbec možná ten měsíc, anebo že by, no, já opravdu nevím, nebo že si ty písničky své naučil v maďarštině a udělal to v Budapešti. Ale víte co, ono ho opravdu něco napadne.
3: Poslední dotaz, kdyby to udělal na měsíci, ty tam polečíš taky za ním?
4: Já bych, počkejte, já mám závratě, takže já bych si musel říct Kinedril a vyrazil bych určitě.
3: Moc děkuju za to, že jste si našel čas, nebo že jsi si našel čas, když jsme si potykali. Mým hostem tady v rámci živého vysílání přímo exkluzivně z Letenské pláně na Hitrádiu byl pan Richard Genzer.
4: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: se dá dneska označit za klasiku. Tohle je Gigi D'Agostino Another Way. Po 13:45 posloucháte odpoledne u nás na Hit Radio. Další velké hity tady budou za chvíli. Sabrina Carpenter a její Espresso. Prosím vás, dneska je Mezinárodní den piva. Jo? Nezapomeňte na to, to je oslavný den v podstatě. Takže Mezinárodní den piva dneska. Já myslím, že vy víte, jak to oslavit, jo? Tak, jenomže dneska je ten důvod, proč si zajít do hospůdky. Hit Radio s vámi a další velké hity za okamžik.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu
2: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě, na OnePlay.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hrajeme Leony a přidáme třeba Rudimental anebo taky Linkiny, o kterých bude řeč u nás na Hit Radio, a to i po 14. hodině. Takže dobré odpoledne, samozřejmě velké hity pokračují a my taky víme, co se děje na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, a že do pondělí počítejme s komplikacemi v Budějcích, když jedete z Ligické k nemocnici. V ulici LB Schneidera probíhají práce na opravě propadlé vozovky a jezdí se tu kyvadlově. Počítejte se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Každý už tam bude.
11: Přestaň. Štěl mě vedro.
12: Pohodová cesta? To chce kuře.
10: Mňam.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
14: Hi, I'm Miley Cyrus.
15: Hey, it's Teddy Swims.
16: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
17: On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
19: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Při jízdě na pedalboardu by lidé měli vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Když ho člověk nemá, při pádu do vody mu vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo dosah. Na důležitost bezpečnostního prvku policisté a záchranáři upozorňují v souvislosti s neštěstím na jezeře Most, kde při úterní bouřce jeden pedalboardista zemřel, po druhém se stále pátrá. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, a to ze zjednání výhody při zadání zakázky. Podle webu Seznam zprávy a odkryto.cz je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. U něj policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácnou rostlinu. Připravili speciální plán, který má zvýšit její šanci na přežití. Více prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
8: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním lokalit.
19: Hvězdnice alpská roste už jen na 3 posledních místech v severních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
1: Jihočeský kraj láká stále více turistů. Za první polovinu letošního roku se v místních hotelech, penzionech a kempech ubytovalo meziročně skoro o 6% víc hostů. Přibyli Češi i návštěvníci ze zahraničí. Nejvíc cizinců k nám tradičně přijíždí z Německa, Rakouska a Slovenska.
17: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Nakonec ještě výhled na víkend. Sobota i neděle se nám povede, naměříme kolem 30 stupňů a přehánět se po oba volné dny bát nemusíme.
0: Tak jo, dobré odpoledne, to páteční i po 14. hodině. S vámi je stále na Hit Radio Kuba Urban a teď taky Shakira. Hit Radio. Pozor, tohle je vzpomínka na rok 2010, na fotbalovou hymnu. Shakira celkem umí fotbalové hymny, takže si dáme Waka Waka a za pár minut Rudimental anebo Linkin Park. A samozřejmě se opět spojíme s Letnou.

Dance Machine. Tohle jsou Linkini, vy posloucháte Hit Radio. Dáme si Neila Diamonda za chvíli, anebo taky Eda Sheerana. No a když už jsme u těch Linkin Park, nový dokument se chystá. Kapela oznámila, že celovečerní snímek, který se jmenuje Unsheltered, tak vstoupí do kin po celém světě a to, přátelé, bude to brzo 30. září. Vlastně ten film by měl mapovat ten návrat kapely vlastně po smrti Chestera a taky vznik nové éry, a to v čele se zpěvačkou Emily Armstrong. Je to pravda, trošku znovu zrození Linkin Park, protože oni se obávali těch reakcí a nakonec jako musím říct, že jsou možná ještě v lepší formě a sestavě, než bývali dřív. Jo. Dokument prý nabídne dosud nezveřejněné záběry přímo ze studia, zákulisí a taky koncertu. No a současně vyjde také doprovodný živý soundtrack. Takže 30. září, jestli milujete Linkin Park, u tohohle byste rozhodně neměli chybět. Další skvělá muzika, nemenoval jsem Demi Lovato a její Let It Go. Tak to je tady právě teď. Let it go.

0: s Edem Sheeranem. Hit Radio dneska odpoledne a taky s Enrique Iglesiasem, Evou Farnou a hlavně taky Markem Ztraceným. No jasně, živě se propojíme s Letenskou plání zase za chvíli, krátce po půl třetí. A já mám pro vás pár zásadních jako informací, které byste jako měli vědět, jestli se tam dneska chystáte. Protože na Letenské pláni se dá platit jenom bezhotovostně, jo? Takže v areálu zaplatíte kartou, mobilem, chytrými hodinkami úplně bez problému. Doporučujeme určitě přibalit si, prosím vás, opalovací krém. Svítí tam teda jako sluníčko celkem dost. Pokrývka hlavy se určitě bude hodit. Pláštěnku si myslím, že dneska ani potřebovat nebudete, ale láhev s vodou do půl litru si myslím, že bude úplně ideální. No a v Praze je prý ideální také používat MHD. V okolí Letné nebude možné zaparkovat, ale doprava bude posílená, dokonce speciální tramvajová linka číslo 44 a posíleno by mělo být i metro. No a co se týká té 44, tak je to mimořádná tramvaj, která by měla jezdit každých 5 minut. Počítáte se s tím, že dorazí opravdu tisíce fanoušků, takže velké množství lidí na jednom místě, počítejte s tím a hlavně v areálu bude dostatek vody, rozprašovače i zdravotnická služba, o tom už jste z našeho vysílání slyšeli. Hlavně si to dneska pořádně uslyší. Užijte a bude to skvělý. Takže s Letnou se spojíme zase za 10 minutek.
1: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Cukr krupice, krystal, 1 kg za 9,90. Okurka salátová, 1 kus za 16,90. Ryze české Terno.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaď jste plný tiket a jste ve hře.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
8: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
11: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
10: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
12: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
13: Mautsta, hledajte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
12: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
14: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
15: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
14: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
16: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Eva u nás na Hitradiu, tak stále dobré odpoledne, za pár minut třeba s Jennifer Lopez a Pitbullem, ale přátelé, já jsem to avizoval, no tak nemeškejme a pojďme směr Letná.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň.
2: Pláň Marka Stračeného.
1: Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host. A to je, prosím vás, pěkně dáma, která tady má všechno úplně na starosti. Je to pravá ruka Marka Stračeného, jeho produkční, mimo jiné, Simona Krajčí. Simčo, ahoj.
4: Ahoj.
3: Jaké to je tady dneska takhle stát po roce a půl dlouhých příprav? A říct si, konečně tady den jde.
4: Já se strašně těším, až se brány otevřou. Jsme skoro na chystaní, máme dostatek vody, máme dostatek piva, slunce, pane bože, svítí, ale nesvítí zase tolik, jako bylo před několika dny, takže nám to trošku ta příroda přeje, takže je teplo, ale není vedro a už se hrozně těším, až to vypukne.
3: Tady se budou otevírat brány v 16:30 a míří sem několik desítek tisíc lidí. Jak jste připravený? Máme nějaký rady pro všechny, kdo sem teď míří a už nás teď poslouchají v autě? Kde mají zaparkovat, kudy se mají přijet a tak dále?
4: No, hlavně řeknu, těšte se.
3: Ano.
4: Šťastnou cestu k nám a nechte prosím auta na odstavných parkovištěch Černák, Zličín, prostě Letňany. Máme posílený metro, jak prostě červenou, tak zelenou. A pojďte k nám pěšky, udělejte si krásnou procházku. Jsme na Letenské pláni, jsme v centru města i na Městí republiky, vás když tak přiveze trošku blíž.
3: Ty jsi zmínila vodu, že je tady dostatek pitné vody. Ano. Já jsem koukal, že vy máte natažený hadice, dokonce i tady na ty nášlapy, kde jsou ty velikánské věže s reprobednama. To je běžný?
4: No tak jsou tam dvě věci. Jedna je zadržet, jakože drží tu dílej, věc, aby nespadla. A druhá věc, máme natažený hydrant, protože očekáváme, že nadšení fanoušci nám budou stát u nášlapu. A potřebujeme je zavodnit, totiž tam budou normálně záchranáři a zdravotníci a budou podávat pití.
3: Ježiš, to je skvělý, to je fantastický. Já koukám, že jako co se týká jídla a pití, tak to jste opravdu nepodcenili. Víme cca, kolik je tady stánků?
4: No já vím, že tady bude odbavovat skoro 600 lidí, takže...
3: Wow.
4: Těžko říct, kolik je tady přesně stánku. Nemám to úplně přespočítaný, ale 600 lidí to bude tady obsluhovat.
3: My tady stojíme teď momentálně na jedné z tribun a já se dívám, že tady několik desítek lidí, kteří mají hadr v rukách a utírají všechny ty sedačky. Proč?
4: Protože se tady práší, protože krásně trošku sprchlo, protože tam jsou šmouhy a musíme udělat hezké prostředí.
3: Jasně, to znamená, že do detailu je všechno takhle jako připravený.
4: Snažíme se.
3: Neuvěřitelný. Kolik ty máš dneska zmeškaných hovorů?
4: No zmeškaných, řekla bych vyřešených.
3: Ano.
4: Asi 60, možná 70.
3: To je mazec. Já vím, že ty jsi dáma, která, když prostě řekne, konat se to nebude, tak se to prostě konat nebude dneska. Zároveň, kolik lidí ty tady dneska...
4: Nerozhoduju o tom jenom já samozřejmě.
3: Jo, jasně. A kolik lidí ty tady ovládáš dneska?
4: Já bych to otočila spíš, že neovládám, ale za který neseme s Markem zodpovědnost. A těch určitě je více jak 1000 dneska tady.
3: Wow.
4: Ještě 1500 třeba.
3: Neuvěřitelný. Rok a půl trvaly přípravy. Teď ty poslední dny spíš?
4: Spím.
3: Hezky.
4: Trošku méně, tvrdě, protože je tady krásné slunce už několik dní, ale hrozně si to užívám, protože to je magické místo. Když se prostě jde večer z kanceláře, tak se člověk kouká na svatovítskou katedrálu, krásně nasvícenou a
3: jasně.
4: Je to tady boží.
3: Jasně. A tady na Letenské pláni, kolik trávíš času teď poslední dny?
4: No, tak asi 20 hodin denně.
3: To prostě.
4: Ale neměl by to Marek slyšet.
3: Jasně. S Markem budeme teprve dělat rozhovor, takže slibuju, že mu to určitě neřeknu. Když se takhle podíváš teď momentálně na to, co tady vidíme, je to vlastně stejná otázka, jako jsem měl na Marka. Jsi pyšná teď momentálně na to,
4: já
3: co jste dokázali?
4: Dojata.
3: Jasně.
4: A já jsem byla hrozně dojata, když předevčírem začali hrát reprovedny. To je takový můj moment, že hrajeme, svítíme a že se to brzo stane. No, tak jsem trošku byla uplakaná.
3: Za pár hodin budeme plakat štěstím, protože za pár hodin to dojetí bude obrovitánský a vlastně z vás spadne obrovitánský kámen ze srdce, jak se říká. A pak se to všechno začne sklízet. Jak dlouho to bude trvat?
4: Týden budeme uklízet. Nebo deinstalovat, nejen uklízet. To by znělo jako, že by po nás měl nepořádek, ale my budeme deinstalovat tu krásu.
3: No a pak?
4: A pak budeme vymýšlet, co zase příště.
3: Rok a půl jste vymýšleli tuhletu obrovitánskou akci a my se těšíme, co přinesete dál. Děkujeme. Mým hostem v rámci živého rozhovoru odsaď z Letenské pláně, kde se koná největší koncert v dějinách českého umělce, který kdy vůbec něco podobného tady udělal v celé České republice, koncert Marka Ztraceného, byla jeho pravá ruka produční Simona Krajíček. Ještě jednou děkuju.
4: Děkuju a těšíme se na vás.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people.

0: Dáme ano, David, Hit Radio s vámi a s Miley Cyrus za pár minutek. Nebo taky Disturbed, to vám budeme hrát až do té 15. hodiny. No a pak už na vás čeká vaše odpolední show. To znamená, že dobře poslouchejte, užívejte a hlavně pátek, jo? Pátek. Je několik důvodů k radosti, ať už pátek, začínající dovolená, Mezinárodní den piva, koncert Marka Ztraceného. Hele, na ten dnešní 7. srpen toho připadlo víc než dost. Vyberte si některou z těchto činností a rovnou to můžete oslavit, jo? Zvládněte víkend, nejlépe samozřejmě, ať se vám nic nestane, jo? A sejdeme si zase na Hit Radio. Kuba Urban se s vámi loučí a zdar, zas někdy.
1: Velkoj maloukot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
2: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
3: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ousedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
4: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
3: www.dveřepodlahy.com.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timber sport.
6: Zážitkový doprovodný program.
5: A 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy.
5: Totální nasazení. A David Kraus.
6: A Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival.
6: Mirotické setkání, loutek a hudby.
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Máme informace o jedné dopravní nehodě. Stala se v Českém Vrbném.
1: Dobrý den, chci nahlásit dopravní nehodu na Vltavě. U Bohouzu, jak je restaurace Ucera. Kamion s osobákem, nejdou semafory. Děkuji, nashled.
0: Díky moc za informaci, potvrzuje to i dopravní server, že semafor je poškozený. Těžko říct, kdy ho opraví. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.

0: A vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. V jeho východních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požárů a na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Není vyloučeno, že se situace s novým týdnem zase změní. V Karlových Varech přibude 83 nových zahrádek. Ty vzniknou na Zlatém kopečku v ideální lokalitě pro zahradničení i odpočinek. Obyvatelé si tam mohou kus půdy koupit nebo pronajmout. Více dodá mluvčí města Hana Kyselá.
8: Z celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze jednu zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
7: Žádosti je možné podávat do 31. srpna a to pouze osobně přes podatelnu magistrátu města. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters. Dohoda by měla prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar.
9: Mrkneme ještě na počasí, jestli se chystáte někam v noci nebo budete mít páteční grilovačku, tak teploty 16 až 13 stupňů, obloha polojasná až oblačná. Co ale, sobota?
10: Ale odpoledne se ohřejete, sobota má být jasná, s teplotami okolo 29 stupňů.
5: Hit Radio Faktor.
9: Dobré odpoledne, Faktoráci, je páteční, 3 minuty po 3. Vás zdraví Jana a Martin.
10: Pěkné odpoledne. Zasněte se, zavřete oči. Co kdybyste, nebo co byste dělali, kdybyste nemuseli dělat vůbec nic?
9: Já bych nedělala vůbec nic.
10: Já bych taky nic nedělal, co bych asi měl dělat jinýho?
9: Za chvíli se budeme bavit o tom, jak si užít den, kdy nemusíte vůbec nic dělat. Teď ale David Guetta.

0: Ladíte Hit Radio Faktor. Imagine Dragons zpívali o tom, že je špatný lhář, nebo že jsou špatní lháři. Já kdybych řekla, že nesnáším odpočinek, tak bych byla teda opravdu těžký, ale špatný lhář.
1: Měla by si ho naplánovat, protože je pátek a víkend před náma. A co vy, faktoráci, kdybyste měli celý den jenom pro sebe a nemuseli byste dělat vůbec nic užitečného? Jak byste ten den trávili? Já si nechci právě ptát, co byste dělali, ale jak byste ten den trávili?
0: Já znám ale lidi, kteří to nedokážou, kteří si na chviličku lehnou, pak ne, já ještě musím udělat tady to. Znáte to, nebo máte jako výčitky, když odpočíváte, nebo vám je to úplně jedno?
1: Co je pro vás asi ten nejlepší způsob, jak vypnout hlavu, a umíte vůbec vypnout hlavu, jde vám to?
0: A teď si šahněte do svědomí a taky do vzpomínek, jo, zcela vážně. Kdy jste naposledy měli celý den jen pro sebe?
1: A co třeba, jaká drobnost udělá z obyčejného dne ten perfektní? Já, jak jsi říkala, že

0: Nikdo neodpočívá, jsem si vzpomněl na Simpsony, jak jim hořel barák a Marge tam ještě vrátila rychle umylé nádobí a utekla, protože on jim schořil, že? Ale měli umytý nádobí.
1: No, tak to je jasný. Faktoráci, náš WhatsApp pro hlasovky i textovky má číslo 724-883-596, jak zpívá Marek Ztracený. Obujte si mé boty a napište nám, jak to s odpočinkem máte.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: minuty po čtvrt na čtyři, jste s Hitradiem Faktor a my s vámi řešíme téma. Kdybyste měli celý den jen pro sebe a nemuseli udělat vůbec nic užitečného, jak byste ho strávili?
1: Je to teda takový možná pro někoho science fiction, ale je to hezká představa. Třeba Lucka z Budějovic nám napsala na WhatsApp, já bych si dala snídani v posteli, pak bych se přesunula na gauč a tam bych velmi zodpovědně pokračovala v nic nedělání.
0: Já tady v tom trošku tu práci cítím, protože ta snídaně...
1: Kdo ji udělá? Taky mě to napadlo. Přesně tak.
0: Monika, telefon na tichý režim, kafe, knížka a celý den bych s nikým nemluvila. Jako máma dvou dětí považuju ticho za wellness.
1: Já sice ryby nechytám, ale dokážu se s tím letím stotožnit, píše Mirek z Prachatic. Ryby, sednout k vodě, vypnout telefon a 4 hodiny koukat na splávek. Manželka tvrdí, že tohle zvládám až podezřele dobře.
0: Já se zase stotožňuju s Romanem. Celý den bych prospal a kdybych se náhodou probudil, dal bych si něco k jídlu a spal dál. Myslím, že na to mám talent. Máme úplně stejný talent, Romane.
1: No, já myslím, že s mnohýma se v tomhletom takhle shodujeme. Ještě poslední tedy dáme Jirka z Vimperka. Perfektní den, ráno nikam nespěchat, dobrý oběd, odpoledne někde venku a večer pivo s kamarády. Vlastně žádný velký zážitek, jen aby po mně celý den nikdo nic nechtěl.
0: To se hodně jste se shodovali ve zprávách, aby po vás nikdo nic nechtěl.
1: Ale... tak... mimochodem, všichni říkají telefon tichý režim, telefon vypnul, tak ho sakra vypněte, teď to je to, co udělat můžete.
0: A já ho vyhodím z okna.
1: To nedělej.
0: Ne, protože sakra by po mě vyhlásila pátrání. Takže... děkujeme moc, že jste nám napsali a teď už tichý režim, jo, a za chviličku Rixt. No a taky vyrazíme na Letnou za Markem Ztraceným.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
7: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
7: Safari Resort CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Play na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne všem. Někteří z vás možná právě teď míří na Letnou na koncert Marka Ztraceného.
1: To bude koncert koncertů, to bude vlastně, nebo čeká se, že to bude největší koncert, kdy český interpret na českým území udělal.
0: My jsme na Facebooku teď četli vzkaz nebo příspěvek od našeho společného kamaráda Jardy Hrubase, který tam dával fotku, že před 9 lety Marek vystupoval ve Zlivě a že na něj přišlo 50 lidí do Kulturáku.
1: Takže ze Zlivy z 50 lidí na Letnou.
0: To je a prostě. Jak Jarda píše, Marku, tohle se ti docela povedlo.
2: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Belnář a vedle mě je můj další host a je to, pozor, šéf záchranky a konkrétně také i majitel soukromé sanity Jakub Hubálek. Kubo, dobrý den.
4: Zdravím, dobrý den.
3: Dneska tady bude 60 až 70 tisíc lidí. To je 60 až 70 tisíc potenciálních pacientů. Tak jak vy jste připraveni?
4: Dobrý názor, takhle s názorem z rádia, my to vnímáme, že kdo tam bude mít. No, samozřejmě jsme připraveni, konkrétně pro nás to není nikterak, bych to řekl, překvapivé, protože koncert Marka Ztraceného už děláme po několikáté a zabýváme se i více jakoby koncerty, takže tenhle ten počet lidí pro nás není tak, aby nás zaskočil, si dovolím říct, ale jinak jako bude tady celkem přes 70 zdravotníků na 4 stanovištích, jsme plně připraveni, je tady 7 plně vybavených sanitních vozidel i z lékaři, takže dle mého názoru jsme na tom pracovali dlouho a jsme připraveni dobře a správně.
3: A jste připraveni úplně na všechno? Jo, protože často to vidíme na koncertech Marka Ztraceného, že děvčata omdlévají, většinou v těch prvních řadách, tak upřímně řečeno, jak dlouho trvá, než se tam dostanete vlastně jako do té první, druhé řady?
4: Souhlasím, že zrovna typ koncertu Marka patří mezi ty, kde více zabýváme tím dámským publikem.
3: Ano.
4: To je pravda. Ale jsme připraveni konkrétně vlastně na každé straně pódia, my tomu říkáme stage left, stage right, jsou připravena zdravotnická stanoviště, kam zdravotníci, kteří jsou přítomní v obou dvou nášlapech, to znamená hned pod pódiem a zatím ty případné omdlelé dámy i pány přesuneme na stanoviště, kde se o ně zdravotníci postarají a případně hned za stage stojí plně vybavené sanitní vozy, čímž odpovídám na vaši první otázku, jestli jsme na všechno připraveni. Ano, jsou tady vozy neodkladné péče, takzvané, co znamená, že jsou to vozy jako záchranné služby, které mají veškeré potřebné vybavení.
3: To znamená, že defibrilátor nechybí, prostě úplně všechno. Kdyby se
4: ano, samozřejmě. Byť je to soukromý subjekt, tak ty vozy musí být podle legislativy vybaveny stejně jako vozy záchranné služby, to znamená ty žluté, co známe.
3: My, když jsme se dívali na sociální sítě, tak jsme viděli, že se míří i dámy, které jsou v očekávání, tak kdyby tady náhodou došlo i k tomu, že by tady bylo o jednoho fanouška nebo faninku najednou navíc, tak i na to jste připravený.
4: Ano, může vyznít vtipně, když řekneme, že jsme připraveni na vše, ale pominou výbavu sanitních vozidel je porodnická sada, takže ano, jsme připraveni i na to, že by nás bylo jednoho víc, samozřejmě radši bychom to stihli do specializovaného zařízení.
3: No hlavně by neměl vstupenku koupenou, takže...
4: Ano, ano, pravda.
3: Co se nejčastěji stává z vašeho pohledu právě na takovýhle koncertech?
4: Tak celkově na těch koncertech je to samozřejmě jakýsi kolapsový stav, kdy ty lidi omdlívají. Dneska je to kohort očekáváno, protože to počasí samozřejmě je dost teplé. Je sice míň stupňů, než bylo v minulých dnech, ale jsme venku na výhni, ten podkladový materiál je opravdu velmi teplý, takže nejvíc očekáváme tu dehydrataci, protože většina těch návštěvníků už si nechce jít stoupnout na tu frontu na vodu, stojí na tom svém místě, aby viděli nejlépe na toho svého miláčka a pak někdy skončí u nás, takže samozřejmě nejčastěji kolapsy, dehydratace a tak dále. Ale snažíme se všechny vyřešit tak, aby jsme jim dali hroznový tok glukopůr, když není potřeba ani zásadní sílu a jdou zpátky si koncert užít, aby jsme je nemuseli mít na zdravotnických stanovištích.
3: Co se týká té pitné vody, je tady nějaká novinka, je tady něco výjimečného na Letenské pláni?
4: Ano, správně jste to odhalil. Na většině koncertech si musíme vodu dovážet z vodních zdrojů, z cisterén a tak dále. Tady se nám s produkcí díky domluvě dopředu podařilo dohodnout, že vlastně je pitná voda v hadicích rozvedená přímo do nášlapů, takže na 4 místech máme tekoucí vodu, kterou je možné rovnou zásobovat ty nášlapy, kelímky, roznášet ty vody. Máme na takový speciální roznašeče, takže odpadá těžké tahání barelů s vodou, kdy ta voda je zahřátá a tak dále. Tohle musím říct, že konkrétně v tomhle areálu je velký pomocník a dalo by si říct, že to je i takovým průkopnická novinka.
3: A v krátkosti úplně na závěr, teď jsme na Letenské pláni, kde se píše česká hudební historie. Je to pro vás poprvé, co jste tady na Letenské pláni v rámci nějaké akce?
4: I pro mě je to deja vu konkrétně, když nejsem tak starý, kolem 50, tak jsem tady zažil jako první pracovně koncert Michaela Jacksona, který i Marek hodněkrát zmiňoval. To jsem tady teda byl ještě za kolegy hasiče a posléze s firmou jsme tady dělali ten taky několikrát zmiňovaný legendární koncert Rolling Stones a ten už jsme teda zabezpečovali s naší firmou.
3: To znamená, že pro vás je to dneska hat-trick, tak já vám budu držet palce. Hlavní je, ať je všechno v klidu a ve zdraví.
4: Taky si to budeme přát, ale jsme připraveni na všechno. Děkuju.
3: Mým hostem byl pan Jakub Hubálek, šéf záchranky a majitel soukromé sanity Sosan. Díky moc.
4: Děkuji.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Like It nás proletěli na Hit Rádiu Faktor a my se teď proletíme ke Strakonicům. Už jsem o tom mluvila dopoledne, když jsem vysílala. Záchranáři tam řešili v úterý dva porody venku během jedné hodiny.
1: Ale byly to takový ty spontánní porody, že jo? Prostě někde šla maminka nebo těhotná a najednou jí to překvapilo a tak zavolala záchranku. Oni odrodili jí.
0: No, pak... tu první tu už neodrodili, ta byla na už benzínce, kde už bylo odrozeno, tak nevím úplně přesně. A teď opravdu to myslím se vší láskou a nemyslím to nějak blbě. Jak se to jako stane, že začneš rodit?
1: Víte, že tam nejsou ty poslíčce, že to jako...
0: No nevím, já nevím, já jsem přenášela jako slonice, takže těžko říct, mě už museli šoupnout do porodnice a tu Emu ze mě dostat, ale říkám, myslím to fakt dobře. Holky, stalo se vám to třeba někdy, jakože jste začali rodit, aniž byste to čekali, jakože to bylo předčasný?
1: Že vás to zaskočilo a teď hodem už nebyl ani čas na ten přest do té porodnice.
0: A ještě na Strakonicku dva porody vedle sebe, jako ve stejnou dobu. To je fakt...
1: Náhoda.
0: Zvláštní, všechno dobře dopadlo. Maminkám přejeme hodně moc zdraví a před záchranářem a klobouček, protože prý je to velká rarita i pro ně.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
3: Kutile, vem to od podlahy. Teď v Unihobby krásná vinylová podlaha s integrovanou podložkou už od 299 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Tommy Cash na Hit Radio Faktor. Budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, v Krumlově v ulici Urbinská řeší se tam nehoda motorkáře a auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Další nehoda je na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí. Tam se srazila dvě auta a připomínáme ještě bouračku v Českém Vrbném. V Budějcích na křižovatce se silnicí 20. Tam se srazily dvě auta, kamion a osobák, ale nefungují semafory, takže tam počítejte s komplikacemi zřejmě. Když tak dejte vědět, jak to vypadá, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
14: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policisté z organizovaného zločinu obvinili 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky vypsané Správou železnic. Informovali o tom Seznam zprávy. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
15: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu.
14: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
1: Mrkneme. Pardon, zaskočila mi voda. Jsem byla zaskočená tím, že piju vodu. To se mi normálně nestává. Teploty v noci 16 až 13 stupňů, polojasná až oblačná. Obloha k ránu bude oblačnosti ubývat.
16: Ale pozor, zítra má být jasno až polojasno s teplotami 29 až 30.
12: Hit Radio Faktor.
1: Krásné odpoledne všem přejí Jana a Martin.
16: Dobré odpoledne všem, už jsme o tom mluvili teď v počasí. O víkendu má být zase horko a teplo.
1: My vám řekneme, kde hygienici nedoporučují koupání.
16: A kde zase ta voda je úplně v cajku, že se můžete i napít, plíďo, plíďo.
1: A budeme od vás tahat tipy na to, kde je u nás doma na jihu koupačka úplně nejlepší. Teď ale Ray Dalton a taky Rihanna.

0: Ray Dalton na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne. Budeme se s vámi koupat, ale zároveň vám řekneme, kde se nekoupat.
1: Bacha na to, kdybyste náhodou chtěli vyrazit třeba na Orlickou přehradu v Podolsku na Písecku, tam je už třetí týden po sobě zákaz koupání.
0: Je to kvůli sinicím, ale to byla jediná špatná zpráva prakticky. Protože když popojedete jenom o kousek dál k Radavě, tak tady dali hygienici jedničku.
1: Skvělý. Dobře na tom je třeba i Staňkovský u Chlumu u Třeboně, nebo třeba Hejtmán, tam je to taky v pohodě.
0: Voda je dobrá i u Lipenské přehrady v Černý, co se týče Horní Plané a Lipna. Tam jsou mírně zhoršené vlastnosti, takže jakože jo, ale...
1: Pak se osprchněte, radši je to lepší. A kam se nejradši jezdíte koupat vy? Ono, pozor, nedávno přeci zakázali koupání na těch sudolských nebo na Halámkách.
0: Na Pískárnách celkově, takže tam neříkejte, že se tam jezdíte koupat, protože se to nesmí.
1: Přesně tak, ale dejte nám vědět, 724-883-596.
0: Nějaký tajný místo, my to nikomu neřekneme, jo, jenom našim posluchačům a to je taková rodina, ne?
1: A nebo se tam sejdeme všichni.
0: Jo, my bychom zajeli, když tak, jo, takže náš WhatsApp, pošlete hlasovku a my vám k tomu budeme hrát.

0: Hezké odpoledne s Hit Rádiem Faktor. Děkujeme, že nás posloucháte, i když jestli jezdíte přes Majdalenu, tak vás teď úplně nepotěšíme.
1: No ale na oplátku, že nás posloucháte, vás budeme varovat, protože už od pondělka tam bude jedna velká uzavírka, budou tam tu silnici 1/24 opravovat.
0: Začne to už během turistické sezóny, ale asi kvůli počasí, aby se to stihlo, protože ta uzavírka, nebo to omezení, jo, není to úplná uzavírka, má skončit až 28. listopadu.
1: Budou tam semafory, bude se jezdit kivadlově, ale jak víte, na Halámky je to jediná vlastně příjezdová cesta.
0: Ještě, že už se tam nesmí koupat, že jo, většinu, ale smí. My víme, že někde se smí. Na koupání se s vámi v této hodině ještě podíváme, ale předtím vyrazíme na Letnou za Markem Ztraceným. Počkejte si na to.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Štěrně vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: teď napadl takový humor.
1: No povídej schválně.
0: Protože tahle písnička od Linkin Park se jmenuje Lost. Víš, co je to v překladu?
1: Na to stírací?
0: Ztracený.
1: Aha, no vidíš. No a my jdeme, fakt.
0: No to je to propojení právě, jo.
1: Krásný. A my právě teď jdeme za Markem Ztraceným, protože už za pár okamžiků bude startovat jeho koncert.
2: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: Je tady poslední živý vstup z Letenské pláně, kde dneska se odehraje něco, co tady ještě nikdy nebylo. Marek Ztracený na Letenské pláni a mým posledním hostem je právě Marek Ztracený. Máro, ještě jednou ahoj.
4: Ještě jednou všechny zdravím.
3: Když jsme spolu mluvili naposled, tak si říkal, že touhle dobou už budeš vyčilovaný a v pohodě. Máš za sebou zvukovou zkoušku. Teď už vlastně jenom čekáš na ten den D, na hodinu H.
4: Ano.
3: Tak se vyčilovaný, jsi v pohodě?
4: Vlastně jo, až jsem z toho překvapený. Teď tady stojíme spolu v šatě, všichni se smějou, pojídají tady dortíky a popijeme kafe a až jsem takový překvapený, jak jsme všichni v klidu, tak doufám, že za chvilku se všechno už změní a naběhneme tam. Už jsem vyhlížel první lidi, když jsme měli zkoušku, tak jsme hráli písničky některý už nahlas a když jsme skončili, tak už za branama tleskali, tak to vypadá, že jsou všichni dobře naladění. Takže nám to dodává takhle energie a jsme připraveni na všechno.
3: No teď je půl pátý, cca, to znamená, že už se otevřelo, už sem proudí davy lidí. Jaký to je pocit, když ty teď si tady, a je to tak, my děkujeme za to, že si nás vzal vlastně do samotného srdce, teď momentálně celý Letenský pláně a to je k tobě do šatny. A teď víme, že teď už sem ty lidi jdou. Padá to na tebe?
4: Vlastně mám spíš radost, to je jako když čekáš na návštěvu, všechno uvaříš, připravíš, rozumíš, víno, skleničky a najednou konečně někdo přijde. Takže já už jsem tam obhlížel, všechny vypadají v dobrý náladě, za chvilku to budu zrovna zkontrolovat. Mám tady všetně za sebou televizi, kde vidím, jak lidi přicházejí a kolik jich je, protože to jsem měl už tenkrát v Edenu a hrozně se mi to líbilo, takový malý kino tady mám domácí. Takže prostě rád bych řekl něco, co by, aby to vypadalo, jsem nervózní, aby to bylo dramatický, mohli jsem potom pustit nějakou hudbu, ale nic takového se neděje. Takže pustě jenom spokojenou pozitivní muziku, protože všechno je dobrý.
3: A kdyby najednou mezi těma všema lidma, co jsem teď proudí, šel Marek Ztracený jako kluk ze Šumavy kdysi dávno a šel by najednou na tuhle akci. Poznal by si ho sobě?
4: Tyba, to je hodně filozofická otázka tohle, ale...
3: je horko, to dělá to sluníčko.
4: To sluníčko. No těžko říct, každopádně kdybych já tady přišel třeba ve 14 letech nebo tak, tak by mě to dobře jako, tak zdravě jako naštvalo a šel bych pak domů a šel bych hrát na piano třeba 7 hodin a skládat písničky a tak, tak doufám, že tady nějaký mladý Marek Ztracený bude a že se mu to bude líbit a že to třeba nakopne.
3: Ty jsi tady na svém největším koncertě v tvý kariéře, dosavadním největším koncertě, bavil jsem se s Geňou, ten už říkal něco o koncertě na měsíci, ale on ví víc prostě.
4: S Geňou chodíme každý den na snídani a ten má samý dobrý nápady.
3: Mimochodem víme, proč je to snídaně, protože říkal, že na tebe nikdo nechce čekat po koncertě, protože se podepisuješ všem fanouškům a faninkám, dokud jako neodejdou, takže to nemá smysl na tebe čekat. Tak vzpomeneš si třeba na tvůj jeden z těch prvních opravdu malých koncertů, když tady teď takhle stojí?
4: Vzpomenu si možná na každý z nich. Vzpomínám si, když jsem hrál tenkrát asi ve 12 letech v aule, v Železné Rudě, na piano. Tenkrát jsem poprvé zpíval svoji písničku, šel jsem z kůží na trh a do dneška si ten pocit pamatuju. A pak si pamatuju ty menší koncerty na návěsu od traktoru, pak si pamatuju, když nás někdo pozval jako před kapelu a jak se to všechno tak jako krok za krokem sunulo. Musím říct, že dneska, jak jsem tady chvilku seděl, koukal na to, tak jsem si to všechno přemítal a je to moc hezký pocit.
3: Ty jsi za tu tvoji kariéru potkal strašně moc lidí. Je někdo, komu by si rád dal vstupenku zdarma, kdo ti pomohl na té cestě?
4: Všichni tady budou. Já jsem si dal docela záležet na tom, aby jsme pozvali každého, kdo tam má nějaký podpis na tom a že těch lidí bylo spoustu, ale samozřejmě nejvíc nebo první stupenku, komu by jsem dal, by byla moje maminka, která dneska přijede, nebo už je tady dokonce, včera nás tady byla špehovat a samozřejmě bych ji poslal nahoru tátovi, protože ten by tady už chodil podle mě dneska celý den a hledal společný známý s bedňákama a byl by pyšnej, takže až mám musí kůži, já mám radost z toho, že zařídil to počasí, jak jste se dohodli a je to prostě skvělý, tady spí tady spoustu přátel, dáme vyklidněný, večilovaný, ne, půjdu trošku z nervozy za chvilku.
3: Jo, vypadá to, jsou hodně všichni, jako v klidu.
4: Jo, já jim dám, počkej.
3: Neměli by třeba ladit kytary nebo něco takového. My tady teď spolu stojíme vlastně jako na té pomyslné 8000, na tom pomyslném vrcholu tvojí kariéry. Když se podíváš na tu cestu, tvýho pohledu, jaká
4: byla? Krátká. Jakože takhle, já vím, že byla dlouhá, protože jasně. Dneska je to vlastně, myslím, že 18 a půl roku, ale přišlo mi to, jak kdyby to bylo prostě rok, nebo něco takového. A jak vlastně furt něco vymýšlím a ještě ani neskončí vlastně tenhle ten koncert a já už vím, kam míříme příští rok a vlastně vím, kam míříme další rok. Je to hezký, to mě baví, to mě motivuje a zároveň prostě nemáš čas si to trochu užít. Takže jasně. Kdybych si mohl něco poradit před pár lety, tak si řeknu nespěchej, ale jinak jsem zapomněl otázku, jak jsem se tady dostal. Co jsi říkal?
3: Jenom jaká to cesta byla, ale tak já možná
4: nahoru
3: to navážu.
4: Cesta nahoru dolů, jako na Šumavě. Taková jako na Šumavě. Musíš z kopce, pak do kopce, rozumíš, pak trochu prší nějaký bahno, jsem tam vlci, medvědi, no a jsi zpátky.
3: Hele, a co je těžší, dostat se nahoru, anebo nahoře se zastavit a užít si to a uvědomit si, že vlastně jako wow, tohle je jako ono.
4: Je těžký zůstat nahoře, nebo takhle. Stát tam, jakože prostě je hrozně hezký, když to všichni pláci po zádech a mají radost, že jdeš tím směrem a tak dále. A když potom najednou tam seš, tak spoustu lidí vlastně už to tak nevnímá překvapivě. A já, pro mě to je furt stejný pocit. Já vůbec neberu nic jako hotovou věc, to, že něco je prostě jako, že už se to stalo, ale prostě někdy mám pocit, že už to lidi tolik nepřekvapuje, ale pro mě je to, jak kdybych poprvé hrál někde svůj koncert.
3: Co budeš dělat zítra?
4: No tak uvidíme, tak moje kapela tady vyhrožuje velkým mejdanem, protože je to tak, že my vždycky máme tři koncerty, že jo, nebo dva, nebo čtyři a tak a po sobě a dneska je jeden, je velký, tak vlastně budu docela chillej, takže jsme připravený na všechno. Tak jsem mě ptala manželka, jestli má jít domů, jsem říkal, Marcel, asi budeš muset jít domů, vypadá to, že kapela dneska mě bude potřebovat večer, ale já vždycky dělám machry a ramena a potom skončí koncert, já se tady zamyslím a většinou do půlnoci spím, takže. Tak.
3: Kdo tě ale 100% bude potřebovat, tak to jsou tý fanoušci a fanenky. Teď nás třeba poslouchají v autě a míří na Letenskou pláň, kde se bude psát historie českého showbiznisu a já si trochu tvrdit, že i toho světového. Co bys jim vzkázal?
4: Přeháníš to. Ale tak zní to hezky. Každopádně vzkázal bych jim, že tady na ně čekáme s otevřenou náručí, že je všechno připravený, že jediný, co chybí tomuhle večeru, jsou oni. A že prostě se mají na co těšit a doufám, že jim cesta bude utíkat a ubíhat a doufám, že jim teď zahrajete nějakou písničku, abyste jim to zkrátili.
3: Děkujeme moc. Mým exkluzivním hostem byl muž, kolem kterého se to tady dnes všechno točí a my jsme strašně rádi, že u toho můžeme být součástí jako Hit Radio. Marek Ztracený.
4: Díky, že jste přišli.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: La Libertad, Alvaro Soler na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne.
1: My jsme s vámi před půl hodinou zhruba řešili, kam se jít koupat, že někde je voda špatná, ostatní místa ke koupání jsou v pohodě a taky jsme vás vyzvali, abyste nám dali vidět, kam jezdíte rádi vy.
0: Martina napsala, že jezdí na Staňkovský rybník a že je to letos zatím paráda.
1: Pavel píše, my jsme byli v Černé v Pošumaví a voda byla fakt super, Lipno letos doporučuju.
0: Jestli máte našetřeno. Roman, Staňkovský rybník, tak ten jezdí možná s Martinou. Voda dobrá, okolí hezký a člověk má pocit, že je fakt na prázdninách.
1: No a Lucka píše, že ona je tým koupaliště, že potřebuje vidět dno, sprchu a stánek s hranulkama.
0: Já jsem tým mých přátel, kteří mají bazén. Já se ráda nechávám zvát na návštěvy. Moc to teda zatím nikdo nedělá, ale...
1: Tak přijď.
0: Děkuju.
1: Přijď se máš plouchnout.
0: Řekla jsem si o to, pochopil si to.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
6: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
5: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
7: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio.
10: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Daša a Austin na Hit Radio Faktor bude 5. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, vypadá to velice dobře v Krumlově na Urbinské. Už se zřejmě jenom dořešuje, nebo už je dokonce odstraněna dopravní nehoda a žádné další hlášené nejsou. Tak opatrně šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Města hledají nové možnosti parkování. V Jablonci nad Nisou pomůže změna dopravního režimu. Jak přesně vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.
11: Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky. Očekáváme, že se tak sníží počet dopravních nehod. A bonusem celé změny je i to, že se tu zvýší počet parkovacích míst o 10.
10: Součástí je i jedno parkovací místo pro handicapované. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Deník N napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá. No a lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebude. Ze semifinále odstoupil po šermu. V náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu nebo případnou účast na blížícím se světovém šampionátu.
0: Tak o počasí řeč byla, ale my si ho rádi zopakujeme, protože nás baví.
12: Ano, o víkendu nás čekají opět slunné dny a teploty okolo 30 stupňů.
8: Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, faktoráci. Zdraví vás Jana a Martin.
12: Přejeme pěkné odpoledne a už za chvilku se vydáme na pole za zvířatama nebo za jedním záhadným zvířetem.
0: Pořád se řeší, jestli tady máme divokou šelmu nebo ne, ale ona to možná šelma nakonec
12: možná
0: nebude.
12: Je to malá kočička domácí.
0: Počkejte si na podrobnosti, teď už ale další hity. Gotye a Kimbra a taky One Republic.

0: Hezké odpoledne s Hitrádiem Faktor a zásadní otázka. Je to puma nebo kočka?
1: Už to tady zůstává, nebo se stává tady na Jihočech evergreenem. Máme tady nějakou kočkovitou šalmu.
0: Jenomže jedna zooložka udělala takový test s maketami. Jo? Na stejné místo postavila maketu velké domácí kočky a maketu velké kočkovité šelmy a vyfotila je ze stejného místa, odkud vzniklo video, které právě říká, že tady máme šelmu.
1: A výsledek byl teda jaký?
0: Jednoznačně odpovídá velikosti kočky domácí.
1: No, odborníci vysvětlují, že letos kvůli tomu suchu to obilí nenarostlo zas až tak moc vysoko, takže ta obyčejná kočka nebo jiný středně velký nějaký zvíře může v poli působit mnohem větší, než ve skutečnosti je.
0: Tím ale není vyřešená celá záhrada jihočeské šelmy, protože policie v posledních týdnech dostala několik hlášení, hlavně z Táborska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, a všechno dál prověřuje.
1: Ale taky apeluje na nás všechny ostatní, abychom neposílali policii nějaká upravená videa, nějaký srandičky a tak. Zbytečně se šíří panika.
0: Je potřeba informovat relevantně na lince 158 a já jsem na to teď přišla.
1: Jo, odhalila si kočku.
0: Není to kočka, je to mláďátko té šelmy, ona už se stihla okotit.
1: Miminka malá.

0: pátek odpoledne ladíte Hit Radio Faktor. Nevím, jestli to někoho zajímá, ale v neděli hraje Dynamo.
1: Já myslím, že zajímá minimálně fotbaloví fanoušky. Kdybyste chtěli vyrazit na Dynamo, tak můžete. Od 5 hodin bude hrát s Admirou.
0: Vstupné 80 kaček hotově, otevřená bude jen brána z ulice E. Pitra a bufet, respektive stánek s občerstvením, ten dokonce bere i karty.
1: A pozor, máme ještě jednu informaci.
0: Neověřenou.
1: Ano, zatím neověřenou. Majitelka Dynama měla podle blízkých klubových zdrojů odmítnout nabídku jeho českého kraje na odkup klubu.
0: Nastalo tak pravděpodobně již včera, píše facebookový profil Jeden Dynamák.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Jupí. Kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Víťa Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timbersport.
6: Zážitkový doprovodný program.
5: A 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy.
5: Totální nasazení. A David Kraus.
6: A Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival.
6: Mirotické setkání, loutek a hudby.
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor Miraj před týdnem na Hluboké, ale to už odvál čas. Pojďme naplánovat tento víkend. Kam
1: vyrazit? Napsala nám Dana na WhatsApp, že v sobotu od 2 odpoledne nás zve do Horusic u Veselí nad Lužnicí na horusické pouťové slavnosti.
0: Na louce na začátku obce bude dechovka, tradiční fotbalový turnaj, tombola, skákací hrad a večer zahraje kapela Maraton.
1: A pozor, v Budějovicích se zítra nebude chodit jenom kolem vody, ale taky se v ní bude závodit.
0: Na Sokoláku se koná už 5. ročník závodu Mezi mosty Českých Budějovic, který je součástí Českého poháru v dálkovém plavání.
1: A bude se plavat přímo na soutoku Malše a Vltavy a na výběr jsou také tratě 1, 3 a 5 kilometrů plavat?
0: 5 kilometrů
1: plavat? Ty bys to dala?
0: Nevím, jako před 20 lety a kily určitě, teď si nejsem jistá, ale ta jedničková trať, ta je i pro hobíky, takže jestli se chcete schladit, ideální příležitost. Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Na Hitrádiu Faktor DJou konec začátku a my jsme teď na začátku našeho konce.
1: Aspoň teda pro dnešek, ale pozor, jsme opravdu na startu zase víkendu. Dneska je Mezinárodní den piva.
0: To by úplně uniklo.
1: No vidíš, vždycky první pátek v srpnu to je.
0: Budu si to pamatovat. Pojďme se podívat na to, co můžete slavit o víkendu. V sobotu třeba Mezinárodní den koček.
1: Nebo taky Mezinárodní den ženského orgazmu.
0: Ježiš, já bych slavila. No nic, no. Já si přečtu radši knihu. V neděli je den milovníků knih.
1: Ty jsi šikovná, ty si poradíš.
0: A v neděli je taky den držení za ruce.
1: No vidíš, kdyby tě boleli náhodou.
0: Prosím tě, jo, pojďme od toho.
1: Dobře, a hned pondělí světový den lvů.
0: A taky den lenosti.
1: Po tom víkendu si musíte odpočinout, to je jasný.
0: Užijte si ho, faktoráci, mějte se krásně a v pondělí ve tři se na vás budeme těšit.
1: Pa čau.
2: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Cukr krupice, krystal, 1 kg za 9,90. Okurka salátová, 1 kus za 16,90. Ryze České Terno.
3: Je čas na změnu k lepšímu. V Unihobby elegantní lesklá dlažba Magnolia 60x60 cm teď jen za 249 korun za metr čtvereční.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účast na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Maucta, hlede paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
3: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požáru. Na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký stupeň. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Meteorologové také nevyloučili, že po návratu tropických teplot v neděli se situace může opět změnit. Někteří čeští šoféři si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
9: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
8: Nový řidičák je možné vyřídit online přes portál dopravy. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořelo. Slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Podobné havárie jsou v bratislavské rafinerii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014. Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas má začít zhruba za hodinu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až na 8, na jihu Moravy má být kolem 17. A sobotu doprovodí jasno až polojasno, teploty v maximech 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 stupňů.
10: Hezký dobrý večer, s vámi už Vašele a jdeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak startujeme právě teď, mějte krásný pátek. Kdo nejste na letenské pláni, tak rozhodně buďte s námi, protože jeden hit lepší než druhý. Tak hezký večer.

Je tady pátek večer, Hit Radio Classic s vámi, nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Robin Beck, The First Time, a nebo jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových věcí, Think About A Way. Na to se máte těšit, nebo můžete se na to těšit, musíte se na to těšit. Tak volume doprava a pokračujeme. Pátek večer je tady.

0: Pátek, pátek, večer, Radio Classic, s vámi vaše Lea. A pokračujeme dál, protože před námi je král všech králů, Michael Jackson, taky Kelish, a nebo legendární Rolling Stones, kteří také koncertovali na Letenské pláni, kde právě teď probíhá koncert Marka Ztraceného. Tak za chviličku jsme zpátky.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.
1: Hit Radio.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam regga, vyhrávej mužik.
8: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Slyš, poutníče, Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
11: Hit Radio. Hit Radio.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Kelly's Trick Me, jeden z nejhranějších songů 90. let. Všichni jsme se na ně učili tak jako my holky, tverkovat bokem doprava, bokem doleva. Muzice skvělých 80. 90. hitů až po milénium pokračujeme dál, protože před námi je samotný doktor. Doktor hudba mu říkám. Doktor Alvar. A jedna z největších pecek, kterou já osobně zbožňuju, miluju, není to Haleluja, není to It's My Life, ale je to Let Be Go On. Určitě po prvních tónech hned poznáte, tak si užijte a posílám vám ji právě teď. Hezký pátek.

0: Krásný dobrý večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je jeden z takových nejlepších, nejzpívanějších, nejmelodičtějších songů, který má nádherný text Don't Stop Believing od Journey. Má to spousty coverů, určitě znáte i přespívanou tuhle pecku od Teddyho Swimse, který dokonce navštíví i Českou republiku v březnu 2027. Tak si tuhle věc pojďme dát právě teď a nikdy, opravdu nikdy nepřestávejte věřit ve své sny. Journey, Don't Stop Believing, za vámi letí právě teď.
1: Hit Radio Faktor. Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
1: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
0: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Velkoj maloukot ouředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
6: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
7: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
8: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
7: www.dveřepodlahy.com.
9: Nezastavujeme, pokračujeme, před námi jsou legendární East 17 z House of Life, právě teď.

Pátek večer, Hit Radio Klasik v plném proudu. Kdo z vás není na koncertě Marka Ztraceného a posloucháte nás všude, na cestách, doma, v práci, anebo na zahradě, grillujete, odpočíváte, tak díky za to, protože nejlepší hity 80. 90. až po milénium pokračují. Před námi jsou takové rokovější balady, hity, R.E.M. anebo Blue. Tak si to užijte a posíláme právě teď.

0: Jeden z nejúspěšnějších devadesátkových boybandů Blue All Right taky mi nechyběli v pokojíčku na zdi. Možná jste to někdo měl podobně. Ale za chvilku si dáme královnu, kterou já miluju do dneška a strašně ráda si song, který bude za pár minutek pro vás po reklamách, pouštím. Tak co takhle? Gloria Estefan a Konga. Tohle bude taky Žentouři. A nebo spousty další skvělý hitů, muziky, písní. Se mi z toho zamotal jazyk. To je ten pátek, tak za chvilku jsme zpátky, jo?
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

To nejlepší z 80. 90. až po milénium vám hrajeme právě teď. A před námi je královna, kterou známe hlavně díky velkému hitu My Heart Will Go On. Je to Celine Dion, která se vrací i na hudební scénu. A dokonce já mám takovou zkušenost s tím, že mám příležitost a možnost zpívat její hity v divadle Hibernia, kde účinkuji v Celine Dion Show, kdybyste se třeba chtěli mrknout, tak 9. října hrajeme další představení společně s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou. Je to krásný zážitek po hudební stránce i po té vizuální, protože tam máme různé projekce a lítáme vzduchem a zpíváme tam v 7 metrech My Heart Will Go On. Na takové podstavci máme dlouhou bílou sukni, tam se promítá oceán, Titanic a tak podobně. Prostě stojí to za to a my si právě Celine Dion a jeden z jejich největších hitů I Draw All Night dáme i teď z éteru Hit Radia Classic. Tak volujeme doprava a Celine letí za vámi.

0: Nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete mít sebou kdekoliv a kdykoliv. Přes aplikaci Radia.cz anebo přes web hitradio.cz, protože nás můžete poslouchat online odkudkoliv a za to budeme strašně moc rádi. A taky, když nás budete sledovat na sociálních sítích. Hit Radio Facebook, Hit Radio Instagram a všude jsme propojení.
1: Hit Radio Faktor.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 5 milionů 995 tisíc korun, rodinný dům ve Všenorech na Praze Západ za 64 miliony 990 tisíc, chalupa v Blatné u Strakonic za 2 miliony 481,5 milionu, pozemek k bydlení ve Šternberku u Olomouce za 2 miliony 890 tisíc a rodinný dům v Převýšově na Královéhradecku za 7 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.

Eteru Hitrádia nám dohrál Phil Collins a teď si dáme trošku něco houpavýho. Osmdesátkový, devadesátkový R&B, co vy na to? Bokem sem a bokem tam. Dneska je pátek, tak většina z vás vyráží někam do města, pokud nejdete na koncert Marka Ztracenýho, kde právě teď už v tuhle dobu zpívá, tak možná to někdo můžete slyšet, pokud jste z okolí Letné. Každopádně R&Bčko dáme si právě teď a taky legendární devadesátky Fun Factory.

0: Dneska spolu budeme usínat, ale zítra v 7 hodin ráno i vstávat, protože tady bude víkendové vysílání, tak jak jste zvyklí. A já už teď vám můžu říct, že bude plné skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, ale hlavně dárečku pro vás. Jo. Nemáme jenom narozeninovou ruletu. Máme i takové velké překvapení pro většinu z vás. Nebude to jeden výherce, budou hned dva a máte se na co těšit. O co se jedná, se dozvíte zítra v 7 hodin ráno. Tak rozhodně u toho buďte s námi.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.

0: Páteční večer v plném proudu. Já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit. Popřeju vám krásnou dobrou noc, taky kdo z vás jste na koncertu Marka Ztraceného, užívejte si ho naplno. Je mi jasný, že nás teď neposloucháte, ale jsme tam s vámi, nebo alespoň moji kolegové. No a zítra spolu pojďme vstávat v 7 hodin ráno tady na značkách. A dneska si už užívejte podle toho, co rádi děláte, podle libosti, podle chuti, odpočívejte. A zítra naslyšenou. Tak dobrou noc a ahoj!
1: Hit Radio Faktor.

Hit Radio Faktor.

Hit Radio Faktor. Yeah, y'all know what it is.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval zdál si mé úzko, si krev

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.